Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Jsme Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ladíte Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 10 minut po 7 hodině raní. Slyšeli jsme teď právě španělskou hudbu. Máme 31. července, tedy poslední červencový den letošního roku. Svátek slaví Ignác, tak pokud znáte nějakého Ignáce, určitě mu poblahopřejte. A od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Naše ranní vysílání jsme teď zahájili v duchu španělské zarzuely, což je něco jako španělská opereta. Autor skladby, kterou jsme poslouchali, byl Pablo Luna, jeden z nejvýznamnějších představitelů tohoto žánru. A ta píseň, která zazněla, píseň ze Španělska Přicházím, tak ta pochází ze slavné zarzuely s názvem Židovský chlapec. Zpívala nám světově proslulá mezzosopranistka Elina Garanča, kterou doprovodil orchestr italské televize. Co nás v této hodině čeká? Tak například uslyšíme Haydna, Scarlattiho, Dvořáka, Bizeta nebo Beethovena, také vynikající orchestry i solisty, například nám zahrají Chicagští symfonikové, také se můžete těšit na klavíristu Tomáše Výška, orchestr Muzika Florea, kontratenoristu Jakuba Josefa Orlínského, bruselskou filharmonii, také norský klavírista Live Uwe Andsnes se objeví v našem programu před 8 hodinou. No a my teď ještě po této španělské hudbě budeme ve španělském duchu pokračovat dále, protože nás čeká zkrácená verze Ravelova slavného bolera, původně skladby určené k baletu, která ovšem dnes často tedy bývá uváděna i samostatně na koncertních pódiích. A tuto zkrácenou pouze 3minutovou verzi, jinak čtvrthodinové skladby, nám zahraje černohorský kytarista Miloš Karadaglič společně se studiovým orchestrem.

Kytarista Miloš Karadaglič nám v této zkrácené verzi a v úpravě pro kytaru a orchestr teď zahrál Ravelovo slavné bolero z konce 20. let minulého století, tedy skladbu už téměř 100 let starou. Byla to tedy nahrávka tohoto černohorského kytarového virtuóza, no a tato hudba inspirovaná Španělskem, ta je ostatně příhodná i pro dnešní den, kdy budeme mít alespoň tady v Praze, ale i v jiných částech České republiky skutečně španělské teploty, které se mohou vyšplhat až na 37 stupňů. Tak vám přeji, ať dnešní extrémní den tedy prožijete ve zdraví. A budeme pokračovat hudbou Josefa Haydna. Zazní teď první věta z jednoho z Haydnových klavírních koncertů, 11. koncertu D-dur. Solo bude hrát norský pianista Leif Uwe Andsnes a od klavíru bude také na nahrávce řídit své krajany z norského komorního orchestru.

0: Poslouchali jsme Haydnův klavírní koncert číslo 11 D dur, respektive jeho první větu v podání norských interpretů. Solo hrál live Uwe Andsnes a doprovázel ho norský komorní orchestr. Pokud máte rádi klasicistní klavírní koncerty, tak si určitě zítra, tedy v sobotu 1. srpna po 20. hodině nalaďte pořad Večerní koncert bez smokingu, který tady na Klasik Praha vysíláme denně, každý večer od 20 hodin a v rámci něj znějí kompletní nahrávky. A zítra to bude Mozartovské album pianisty Jana Bartoše, kde hraje jednak Mozartův koncert číslo 20 s Českou filharmonií a pak také koncert číslo 12 A-dur, který natočil takzvaně A quattro s Doležalovým kvartetem. Tak pokud máte rádi klasicistní klavírní hudbu, tento pořad si určitě zítra večer tady na Klasik Praha poslechněte. No a za chvíli nás čeká Dvořákova hudba Svita A-dur, první věta tohoto díla v podání souboru Muzika Florea. A ještě předtím vám prozradí kolega Stanislav Předota, jaké zajímavé nahrávky na neděli vybral do dalšího dílu svého pořadu Švédský stůl.
1: Klasik Praha.
2: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla hudba Antonína Dvořáka, slyšeli jsme teď první část z jeho svity A dur. Byla to nahrávka souboru Muzika Florea, který se Dvořákově hudbě už dlouhá léta věnuje. V dobově poučené interpretaci hraje ji na dobové nástroje pod vedením svého dirigenta Marka Štrincla. Ovšem teď v minulých dnech Muzika Florea hrála přece jen hudbu barokní a bylo to na koncertech, kde zahráli v nové scénické podobě Zelenkovo dílo Sub olea pacis et palma virtutis. Tyto koncerty se odehrály včera a předevčírem ve studiu Hrdinů v Praze. No a my pokračujeme teď v našem ranním programu tady na frekvenci 98,7 hudbou Ervína Schulhoffa. To byl zajímavý meziválečný avantgardní skladatel. Jehož tvorba byla hodně inspirována také jazzem a dobovými tanci. No a z Schulhoffových pěti pitoresek pro klavír teď uslyšíme druhou část pojmenovanou Ragtime, ačkoliv nemá s tímto žánrem za stolik společného. Hrát nám bude klavírista Tomáš Výšek.

Tak to byla příjemná klavírní skladba Ervina Schulhoffa, druhá část z jeho pěti pitoresek pro klavír, kterou nám zahrál pianista Tomáš Výšek, hráč, který rád objevuje různý pozapomenutý repertoár, zejména české provenience. No a my budeme pokračovat teď krátkou árií od Alessandra Scarlattiho, bude to árie z jeho opery Piero e Demetrio a zaspívá nám ji kontratenorista Jakub Josef Orlínský, doprovázený souborem Il Pomodoro.

To byla hudba Alessandra Scarlattiho, poslouchali jsme arii z opery Piero e Demetrio od tohoto barokního skladatele v podání kontratenoristy Jakuba Josefa Orlínského, kterého doprovázel soubor Il Pomodoro. Pokud máte rádi barokní hudbu, tak třeba tady v Praze můžete navštívit ještě 5. srpna závěrečný koncert letošního ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby. Bude to koncert sestávající z děl Handlových a Bachových s mytologickou tématikou a společně s kolegiem Marianum, které je rezidenčním souborem festivalu, zaspívá na závěrečném koncertě v kostele svatých Šimona a Judy příští týden ve středu basbaritonista Andreas Wolf. My teď budeme pokračovat v našem dopoledním, respektive ještě ranním programu Beethovenovou hudbou. Scherzo z jeho Eroiky, tedy 3. symfonie Es-dur, nám zahraje Chicagský symfonický orchestr.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří.
4: No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Co to je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
14: Už tam budem?
15: Nech toho!
14: Později už tam budem?
15: Přestaň! Štěl mě vedro!
16: Pohodová cesta? To chce kuře.
14: Mňam.
16: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Ladíte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněl jeden z nejslavnějších operních duetů. Byl to duet z Bizetovy opery Lovci perel, která je samozřejmě mnohem méně známá než autorová slavná Carmen. Odehrává se na Ceylonu. No a tento duet z prvního dějství patří tedy k nejslavnějším číslům francouzské opery. Zpívali nám tenorista Ramon Vargas a baritonista Ludovic Tézier za doprovodu symfonického orchestru německého rozhlasu Kaiserlautern. No a dále nás teď čeká hudba Antonia Vivaldiho. Z jednoho z jeho mnohých koncertů si poslechneme první větu. Bude to koncert C-dur a zahraje nám soubor Akademie staré hudby pod vedením Andrewa Menzieho.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, ranní vysílání je krátce před 8 hodinou a soubor Akademie staré hudby, Academy of Ancient Music, nám teď pod vedením Andrewa Menzího zahrál hudbu Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme první část koncertu C-dur. Za chvíli budeme pokračovat v hudebním programu Janáčkem, ale nejdříve ze všeho jsou tady krátké aktuální zprávy v 8 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Meteorologové proto varují před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou způsobit problémy také například v dopravě nebo energetice. 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření je z letošního posledního červnového víkendu. Absolutní rekord padl v neděli 28. června, když v Doksanech na Litoměřicku naměřili 41,9 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl britskému deníku Financial Times, že si není jist, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil. V Paříži je k vidění unikátní výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady, která ukazuje hrobku slavného faraona přesně tak, jak ji v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter. Nejedná se o originály, ale téměř 1000 vědecky přesných replik vyrobených přímo v Egyptě podle původních předmětů schválených egyptology. Díky tomu si mohou návštěvníci zblízka prohlédnout i předměty, které by Egypt nikdy nezapůjčil. Dnes má být v Praze jasno, v odpoledních maximech teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v noci na sobotu je pak předpovídána možnost slabého deště a zítra mohou přijít dešťové přehánky. Tolik krátké zprávy, je necelá druhá minuta po 8 hodině a za chvíli následuje hudba Leoše Janáčka, jeden z jeho lašských tanců.

Je 8:05, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byl jeden z lašských tanců Leoše Janáčka. Tanec Pilky, inspirovaný tedy stejnojmenou lidovou písní Už ty pilky dořezali. No a nám na nahrávce hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtra. Mimo jiné v následující hodině našeho vysílání uslyšíme třeba Suka, Gershwina, filmovou hudbu, také hudbu Vítězslava Nováka nebo Michaela Haydna a rovněž si zasoutěžíme ještě před 21:00 tento týden naposledy o 2 vstupenky do Jindřišské věže, což je tedy gotická věž v centru Prahy, která je nejvyšší samostatně stojící zvonicí v centru Prahy. Je tam ve své současné kamenné podobě už od konce 16. století a je tam toho mnoho k vidění. Například tam můžete navštívit 2 stálé expozice a 1 proměnlivou uměleckou expozici ve 3. patře. Je tam také krásná vyhlídka na panoráma Prahy a zvonkohra o 10 zvonech. No a rovněž součástí výhry je kromě těch 2 vstupenek do Jindřišské věže také tričko modré barvy velikosti L s logem Jindřišské věže. Tak pokud máte zájem o tyto ceny, soutěžte dnes s námi na obvyklém čísle 739 987 987. Ovšem bude to až za pár minut. My teď ještě budeme pokračovat v našem programu hudbou Vojtěcha Jírovce, klasicistního skladatele, z jehož symfonie Esdor nám první část zahraje Jihočeská filharmonie.

Je 13 minut po 8, toto byla hudba klasicistního skladatele Vojtěcha Jírovce, rodáka z Českých Budějovic, který ovšem působil v řadě evropských měst, například v Londýně nebo ve Vídni. A toto byla první věta jeho symfonie Esdur, jak ji nahráli tedy skladatelovi rodáci z Jihočeské komorní filharmonie, v tomto případě pod vedením dirigenta Jana Talicha. Teď nás čeká hudba filmová, bude to Howard Shore a jeho Oscarem oceněná hudba k filmu Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Zahrají nám filharmonici města Prahy, no a hned poté si také zasoutěžíme, jak jsem už sliboval, o dvě vstupenky na Jindřišskou věž. V tomto týdnu naposledy můžete vyhrát dvě vstupenky do tohoto pozoruhodného objektu v centru Prahy, tedy historické zvonice, kolem které možná procházíte, ale možná jste ještě nebyli vevnitř. Jsou tam k vidění různé expozice, výhled na panorama Prahy, také zvonkohra, ke které se bude možná vztahovat soutěžní otázka už za pár minut v telefonické soutěži na čísle 739-987-987. No a součástí výhry je také tričko s logem Jindřišské věže. Tak pokud chcete s námi soutěžit, příležitost bude už za pár minut hned po této filmové hudbě Howarda Shora.

Je 10 minut před 8:30, posloucháte Radio Klasik Praha. Dodnes k nejpopulárnějším filmovým soundtrackům tohoto století patří bezesporu Oscarem oceněná hudba kanadského skladatele Howarda Shora pro filmovou trilogii Pán prstenů. My jsme z ní teď poslouchali ukázku v podání orchestru Filharmonici města Prahy. No a sliboval jsem také soutěž. Dnes tedy naposledy v tomto týdnu soutěžíme o dvě vstupenky do Jindřišské věže, což je tedy gotická zvonice v centru Prahy. Vstupenky můžete využít třeba při nějaké letní procházce po Praze, třeba v nějakém chladnějším dni, než bude ten dnešní. Je to tedy věž, jejíž historie sahá už do 15. století. Současnou podobu získala na konci století 16. Je tam toho mnoho k vidění. Věž měří téměř 66 metrů. Jsou tam výstavy, například Podsta Jindřišské věži, Muzeum pražských věží a také obměňující se expozice ve třetím patře. Rovněž je tam vyhlídka na panorama Prahy a také zvonkohra o 10 zvonech z roku 2003, která má víc než 1000 naprogramovatelných melodií. Jí se bude týkat také naše dnešní soutěžní otázka, na kterou budete moci odpovídat už za malý okamžik. Ještě připomenu pravidla soutěže, tedy o vstupenky do Jindřišské věže a také o tričko s logem Jindřišské věže. S námi můžete soutěžit na obvyklém čísle 739 987 987, a to pokud jste u nás nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na zmíněné číslo jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Už jsem říkal, že ta se bude týkat zvonkohry, která je v Jindřišské věži umístěna, je z dílny zvonaře pana Manouška, má tedy dokonce více než 1100 melodií. No a soutěžní otázka zní, v kolikátém patře Jindřišské věže je umístěna tato zvonkohra.

0: V ranním vysílání Rádia Klasik Praha pomalu doznívá hudba anglického skladatele Gustava Holsta. My jsme během této ukázky jeho hudby soutěžili opět o dvě vstupenky a také tričko s logem Jindřišské věže a o dvě vstupenky tedy do této gotické věže, téměř 66 metrů vysoké v centru Prahy, kde můžete navštívit několik výstav. Také je tam výhled na panorama Prahy, no a také zvonkohra o 10 zvonech, která má přes 1000 melodií, a právě této zvonkohry se týkala soutěžní otázka. Dnes jsem se ptal, v kterém patře Jindřišské věže je tato zvonkohra umístěna. Správná odpověď tedy zněla, že je to v patře 10., v 10. nadzemním podlaží na vyhlídce. No a tuto správnou odpověď mi jako první zatelefonoval pan Miroslav, který tedy vyhrál dvě vstupenky do Jindřišské věže, a tím tomu ještě jednou gratuluji.
1: Klasik Praha.
0: U příležitosti svého letošního vystoupení na pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsme Klasik Praha.

Je 9:05, toto byla hudba Josefa Suka z jeho smyčcové serenády Esdur. Jsme poslouchali čtvrtou část Allegro Giocoso. Jakub Hruša, jakožto někdejší šéfdirigent Pražské komorní filharmonie, řídil na nahrávce právě toto těleso. No a pokračovat budeme dále Gershwinovou hudbou, bude to energická třetí část v rondové formě z jeho klavírního koncertu F-dur. Solo bude hrát André Preven, který bude také od klavíru řídit na této nahrávce Pittsburghský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude

Je 10 minut před 9 a v ranním vysílání Rádia Klasik Praha zazněla teď hudba Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna. Z hornového koncertu D-dur tohoto autora jsme poslouchali pomalou větu, kterou nám zahrál hornista Přemysl Vojta, doprovázený souborem Haydn Ensemble Prague. No a další skladba, ta nás ještě teď v našem vysílání zavede do jižních Čech. To je kraj, kterému Vítězslav Novák, český skladatel Dvořákův žák, věnoval svou takzvanou jeho českou svitu pro velký orchestr. No a druhá část, pojmenovaná Snění, ta znázorňuje jihočeské lesy a rybníky. A přestože je to hudba opěvující jižní Čechy, tak nám bude hrát orchestr z trochu jiného kraje, z jižní Moravy, bude to brněnská filharmonie. Ovšem zase na druhou stranu dirigent, ten je povolaným interpretem hudby Vítězslava Nováka, protože byl jeho žákem, byl to dirigent Jaroslav Vogl.

0: Je 9 hodin, posloucháte Radio Klasik Praha, teď už začíná dopolední část našeho programu a toto byla hudba Vítězslava Nováka, skladatele, který pocházel z Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov, nicméně tedy cítil se jako Jihočech a jižním Čechám také věnoval svou skladbu pro velký orchestr známou jako Jihočeská svita. Jejíž druhou část Snění s podtitulem Lesy a rybníky jsme poslouchali v interpretaci Brněnské filharmonie, no a dirigoval Novákův žák, skladatel a dirigent Jaroslav Vogl, který kromě Nováka studoval třeba také ve Francii u Vincenta Dandyho, takže to byl skutečně hudebník s tím nejvyšším možným vzděláním v té době. No a my budeme pokračovat teď hudbou Henryka Věňavského z jeho houslového koncertu číslo 2 D-moll. Nám za chvíli třetí větu zahraje houslista Joshua Bell, pak třeba také část ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta, ale i Šostakovič, hudba George Bizeta, Petra Iliče Čajkovského a mnoho dalších skvělých melodií zazní tady na frekvenci 98,7 v příští hodině našeho vysílání.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Známý americký houslový virtuos, držitel ceny Grammy Joshua Bell, nám teď hrál hudbu Henrika Věňavského. Slyšeli jsme třetí část Allegro con fuoco z Věňavského houslového koncertu číslo 2D moll. Houslistu doprovodil Clevelandský orchestr. Dále tady mám hudbu Erika Satieho, francouzského avantgardního skladatele přelomu 19. a 20. století, který svými úspornými kompozicemi výrazně ovlivnil třeba i pozdější americké minimalisty, ale třeba i Johna Cage. No a my si od Erika Satieho teď poslechneme první část, pomalou první větu z cyklu Gnosien, kterou nám na klavír zahraje pianista Pascal Roget.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha jsme vyslechli skladbu plnou charakteristické francouzské nostalgie, první část cyklu Gnosien od Erika Satieho, kterou nám zahrál klavírista Pascal Rože. Hudba, která nás přenesla do kaváren Montmartre, kde se Erik Satie svého času živil jako pianista a hrál zřejmě podobné skladby. No a my budeme teď poslouchat hudbu Bedřicha Smetany, část z opery Prodaná nevěsta, duet Jeníka a Kecela, který bude tedy obsahovat části Nuže milých hasníků, také Kecalovu árii Každý jen tu svou a duet Znám jednu dívku. Zaspívají nám v roli Jeníka tenorista Pavel Černoch a v roli Kecela basista Jan Martiník za doprovodu České filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Klasik Praha opět zněla filmová hudba, tentokrát to byl skladatel Nino Rota, který se proslavil třeba hudbou k filmu Kmotr, ale často spolupracoval také s režisérem Federikem Fellinim a toto byla část z hudby, kterou vytvořil pro Felliniho snímek Casanova. Ricardo Chailly, dirigent, řídil těleso Filharmonia della Scala. Mimochodem tento orchestr z Milána bude také zahajovat festival Dvořákova Praha, bude to 5. září a pod taktovkou Ricarda Chaillyho tam zahrají jednak Dvořákovou novosvětskou symfonii, neboli symfonii číslo 9 e-moll a také violončelový koncert h-moll, kde bude solistkou Julia Hagen. Pak vystoupí hned o den později 6.9. také ve Dvořákově síni Rudolfina a tam budou mít na programu Rachmaninova symfonickou báseň Útes, také autorův 4. klavírní koncert a Čajkovského 4. symfonii. Tak to jsou koncerty, na nichž můžete tedy na Dvořákově Praze v září slyšet tento skvělý italský orchestr. No a my pokračujeme v našem pátečním dopoledním programu, teď hudbou Františka Xavera Richtera. Zazní Andante, druhá část, autorovy symfonie číslo 4 F-dur v podání helsinského barokního orchestru.

Jsou necelé 2 minuty po 9:30 a toto byla pomalá věta ze symfonie číslo 4 F-dur Františka Xavera Richtera, jak ji natočili helsinští barokáři, tedy finský soubor Helsinki Barok Orchestra pod vedením Apo Häkkinena, ansámbl, který jste mohli letos slyšet třeba i na festivalu Pražské jaro. No a v rodišti Františka Xavera Richtera v Moravském Holešově, tam dnes začíná další ročník tradiční letní školy barokní hudby. Letos se tam bude nastudovávat Händlovo oratorio Saul, což bude také provedeno pak na několika veřejných koncertech v Holešově, v Rajnochovicích a ve Zlíně. Kromě toho budou součástí ročníku i koncerty lektorů nebo studentů a více informací najdete na webových stránkách barokníhudba.cz. Pokračujeme hudbou Georges Bizeta, tento francouzský skladatel proslavivší se zejména svými operami. Napsal jako 17-letý student Gounoda na pařížské konzervatoři svou jedinou symfonii C-dur, velice zdařilou, ze které nám teď první větu zahraje orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Viomma.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu francouzského skladatele Georges Bizeta. Byla to první část autorovy symfonie C-dur, kterou skladatel napsal ve věku pouhých 17 let. Přesto se jedná o velice zdařilé dílo. No a hrál nám orchestr Prague Philharmonia, který na této nahrávce řídil jeho šéf-dirigent Emmanuel Vion, který rád nastudovává s orchestrem francouzský repertoár, logicky. No a orchestr Prague Philharmonia svou příští sezónu zahájí už v pátek 4. září ve Dvořákově síni Rudolfina. Bude to koncert, kde zazní například hudba Bohuslava Martinů, symfonieta La Joya, také hudba Samuela Barbara, houslový koncert a Beethovenova osudová symfonie. No a pak ještě Prague Philharmonia na příští sezónu chystá celou řadu dalších zajímavých koncertů, nejen orchestrálních, ale i komorních, nebo koncertů soudobé hudby či koncertů pro děti. Více informací o tom můžete najít i na webových stránkách orchestru, které jsou prghil.cz. No a my pokračujeme teď hudbou Dmitrije Šostakoviče. Bude to část z cyklu 24 preludií a fuk. To je cyklus z 50. let minulého století, inspirovaný Bachovým dobře temperovaným klavírem. Také obsahuje preludium a fugu v každé durové nebo molové tónině chromatické stupnice. A samozřejmě ne tedy barokním bachovským hudebním jazykem, ale jazykem 20. století zpracovaná jsou tato preludia a fugy. My uslyšíme teď konkrétně fugu Fis-dur, je to část cyklu 13. a zahraje nám ji pianistka Juliana Avdějeva, která skvěle natočila tento Šostakovičův cyklus na album vydané v loňském roce u příležitosti 50. výročí Šostakovičova úmrtí. Zároveň letos si taky připomínáme 120 let od jeho narození, takže Šostakovičové neustávají v dramaturgiích institucí po celém světě. No a Juliana Avdějeva tuto hudbu také přednesla loni na podzim tady v Praze v rámci Firkušného festivalu. Tak pojďme si teď její podání Šostakoviče poslechnout a pak ještě před 10. hodinou třeba Vivaldiho nebo Čajkovského nabídneme tady na frekvenci 98,7.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

7 minut před 10. zaznělo teď Presto z Vivaldiho koncertu a mol se solovou mandolínou. Zajímavá nahrávka, kterou natočil mandolínista Avi Avital, historicky první mandolínista oceněný cenou Grammy za klasickou hudbu, který nahrál Vivaldiho skladby společně s benátským barokním orchestrem na album, ze kterého pocházela i tato ukázka. Další skladba, kterou si poslechneme, to bude lyrická Čajkovského melodie pojmenovaná Andante Cantabile. Zahraje nám ji violončelista Gauthier Capuçon doprovázený pařížským komorním orchestrem.

0: Violončelista Gauthier Capuçon, kterého dobře znáte z našeho vysílání, nám teď spolu s pařížským komorním orchestrem zahrál Čajkovského Andante Cantabile, původně skladbu z jednoho z jeho smyčcových kvartetů, která se později tedy osamostatnila a dnes se tato druhá věta kvartetu číslo jedna hrává právě i v takovéto koncertní samostatné podobě. No a my budeme pokračovat hudbou Bedřicha Smetany, zazní jeho smyčcový kvartet číslo jedna e-moll Z mého života, jeho slavná úvodní věta, ale bude to v orchestrální úpravě George Sella, slavného maďarsko-amerického dirigenta, který působil svého času i tady v Praze jako šéf dirigent Nového německého divadla a pro orchestr tedy upravil tuto Smetanovu komorní skladbu. No a toto aranžma natočil na album vydané v předloňském roce, v roce 200. výročí Smetanova narození, dirigent Petr Popelka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Tak jejich nahrávku si za chvíli poslechneme. Pak nám třeba také zaspívá tenorista Benjamin Bernheim. Uslyšíme rovněž hudbu Astora Piazzolly v rámci rubriky Novinka týdne a mnoho dalšího na nás čeká už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ze Smetanova smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll z mého života jsme vyslechli úvodní část, tentokrát v orchestrální úpravě, kterou vytvořil dirigent George Sell a kterou takto natočil Petr Popelka se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na album vydané v roce 2024, v roce 200. výročí Smetanova narození, kde jsou také zaznamenána Smetanova symfonická díla jako Má vlast a Švédské symfonické básně. Teď nám zaspívá v dopoledním vysílání Klasik Praha francouzský lyrický tenorista Benjamin Bernheim. Bude to titulní role z Gounodovy opery Faust a árie ze třetího dějství, která se jmenuje Salut de mer chaste et pure.

0: Je 10:15 a zpíval nám francouzský tenorista Benjamin Bernheim. V jehož podání jsme poslouchali Faustovu árii z Gounodovy opery Faust Salut de mer, chaste et pure. No a v rubrice Novinka týdne teď uslyšíme temperamentní hudbu Astora Piazzolly z nové nahrávky mladých českých interpretů.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je možná trochu překvapivé, že právě v České republice, zemi polek, verbuňků a obkročáků, se dlouhodobě těší velké popularitě skladby založené na rytmech argentinského tanga, skladby Astora Piazzolly. Ty osobitým způsobem tango propojují s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Jisté je, že tyto skladby stále oslovují i mladou generaci českých interpretů, což dokazuje nové album pojmenované Café 1930, vydané 19. června u Suprafonu. Natočili je společně houslista Daniel Matejča, pro kterého se jedná už o čtvrtý suprafonský titul během 3 let, akordeonista Martin Schulz. Oba tyto dva hudebníky, kromě skvělé hráčské vybavenosti a data narození po roce 2000, spojuje třeba i úspěch v televizní soutěži Virtuoso V4 a samozřejmě uspěli i každý na řadě dalších hudebních klání. Na albu najdeme dvě Piazzollovy instrumentální programní svity. Je to Suite del Angel z 60. let, původně scénická hudba k divadelní hře, také slavná svita Histoire de Tango z 80. let, dějiny tanga, která popisuje cestu tohoto hudebního žánru a jeho vývoj z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. A najdeme zde i mnoho dalších známých Piazzollových kusů, jako třeba Oblivion, Tantiany Prima nebo Esqualo, čili v překladu Žralok. No a právě tohoto Piazzollova Žraloka si z tohoto nového alba poslechneme jako hudební ukázku. Hrají akordeonista Martin Schulz a houslista Daniel Matejča.

Tak to byla skladba Esqualo, neboli Žralok z pera argentinského skladatele Astora Piazzolly. Jehož skladbám se na novém albu pro Suprafon věnovali dva mladí čeští interpreti, houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz. Více o jejich nové piazzolovské nahrávce můžete najít i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Nebývalý úspěch zaznamenala v posledních měsících česká počítačová hra Kingdom Come Deliverance 2, vydaná v loňském roce, která se stala nejprodávanější českou videohrou. Celosvětově se za první rok od vydání prodalo přes 5 milionů kopií. Odehrává se ve středověku kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné hory. No a také hudba k této počítačové hře, kterou vytvořil Jan Valta, je pojata, tedy v duchu inspirace středověkem, řekněme. No a my si teď poslechneme jedno z témat z této počítačové hry. Jmenuje se Sankta Barbara, tedy Svatá Barbora.

0: Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino, umění pravého italského geláta.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To bylo Presto Furioso, 8 z 12 transcendentálních etid Franze Lista, velice technicky náročných, kterou nám teď zahrál pianista Daniil Trifonov. Posloucháte Radio Klasik Praha 10:55, dále následuje Adagio z Bruchova, známého houslového koncertu G-moll. Krásná melodie, kterou si tentokrát poslechneme v podání thajsko-australského houslisty jménem Ray Chen, jehož doprovodí londýnský filharmonický orchestr.

Houslista jménem Ray Chen za doprovodu londýnských filharmoniků nám teď zahrál toto slavné adagio, krásnou melodii z pera německého romantika Maxe Brucha z jeho prvního houslového koncertu číslo 1 G-moll. Bruch napsal i další houslové koncerty, ale přesto se za jeho života neustále hrál pouze tento první, s čímž byl tedy skladatel trochu rozčarován a nabádal hudebníky, ať se věnují i jeho dalším skladbám, ale málo platné popularita tohoto houslového koncertu G-moll vydržela až do dnešních dnů. No a my dále uslyšíme hudbu Josefa Pálenička, českého klavíristy a skladatele, otce violončelisty Jana Pálenička, zakladatele Smetanova tria. Byl to skladatel, který studoval například v Paříži u Alberta Russela, výrazně ho ovlivnil také Martinu. No a my od Josefa Pálenička teď uslyšíme první část jeho skladby pro klarinet a klavír nazvané Partita Piccola. Je to taková veselá neoklasicistní skladba ze 40. let minulého století a hrát nám budou dva čeští interpreti, klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík.

Klarinetista Irvin Veniš a klavírista Martin Kasík nám hráli hudbu Josefa Páleníčka, českého klavíristy a skladatele 20. století. Z jehož skladby z roku 1943 pojmenované Partita Piccola teď zazněla úvodní věta. Dále tu mám hudbu barokní, jsou 11:15 a zaspívá nám teď kontratenorista Jakub Josef Orlínský, kterého určitě dobře znáte z našeho vysílání. A my si poslechneme tentokrát takovou ponurou skladbu, která se jmenuje Udite lagrimosi spiriti da Verno, neboli Slyšte plačtivý duchové podsvětí. Je to dílo Claudia Saracínyho, což byl zajímavý loutnista a skladatel raně barokního období. Přestože to byl amatér, tak jeho tvorbu velice uznávali i současníci jako Monteverdi nebo Dindia. No a po této barokní písni pak ještě třeba uslyšíme za chvíli ukázku ze světy Fantastický krámek od Ottorina Respighiho. Rovněž se můžete už brzy těšit v našem vysílání na Bacha, Beethovena a spoustu další skvělé hudby na frekvenci 98,7.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň! Chtěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Klasik Praha.

To byl energický tanec Kozáček z Respighiho baletní svity Fantastický krámek, svity, kterou tento italský skladatel sestavil původně z melodií od Joaquina Rossiniho. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde Českou filharmonii řídil dirigent Antonio Pedrotti. Teď nás čeká ještě filmová hudba Johna Williamse, který se velice proslavil svou hudbou pro Spielbergův film Jurský park. Je to populární hudba, kterou často hrávají i symfonické orchestry na živých koncertech. My uslyšíme jeden přímo špičkový symfonický orchestr. Bude to Berlínská filharmonie, která nám hudbu z filmu Jurský park zahraje na této živé nahrávce pod taktovkou samotného autora.

0: Je 11 hodin a toto byla známá filmová hudba Johna Williamse, složená pro Spielbergův film Jurský park, jaký sám dirigent a skladatel natočil s Berlínskou filharmonií na album, které tedy vyšlo v roce 2021. Byl to vlastně živý záznam Williamsova dirigentského debutu u tohoto předního německého orchestru. No a my na Klasik Praha budeme za chvíli pokračovat hudbou Johanna Ludwiga Bacha. To byl vzdálený bratranec Johanna Sebastiana Bacha a soubor kapela Solercia nedávno vydal zajímavé album s kompletními kantátami Johanna Ludwiga Bacha, které jeho bratranec Johann Sebastian uvedl před 300 lety v Lipsku. Bude to tedy úryvek z kantáty číslo 5, který nám za chvíli zaspívá basbaritonista Sebastian Mirus za doprovodu zmíněného souboru a dále pak ještě třeba Beethoven, Monteverdi, Fibich, Sibelius a spousta další skvělé hudby na nás čeká už brzy tady na frekvenci 98,7.
1: Jsme Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha na frekvenci 98,7. Se snažíme hrát i nové nahrávky, které vycházejí v posledních měsících. Například na začátku letošního roku vyšla zajímavá nahrávka souboru kapela Solercia, který vede dirigentka Johanna Zoller. A ti se rozhodli natočit komplet takzvaných lipských kantát Johanna Ludwiga Bacha, což byl vzdálený bratranec Johanna Sebastiana Bacha, který působil jako kapelník v Meiningenu, tedy o několik set kilometrů dále, než působil Johann Sebastian. Ten působil v té době v Lipsku a přesto spolu byli v kontaktu. Johann Sebastian Bach si kantát svého bratrance velice vážil, a to do té míry, že v roce 1726, tedy přesně před 300 lety, se rozhodl uvést tyto kantáty v Lipsku místo svých vlastních, které jinak pravidelně produkoval. No a tedy soubor kapela Solercia zprostředkoval tyto kantáty Johanna Ludwiga Bacha i dnešním posluchačům svou nahrávkou. Takže my jsme teď mohli poslouchat úvodní část z kantát číslo 5, nazvaná Ja mir hast du Arbeit gemacht, a zpíval nám basbaritonista Sebastian Mirus. Dále nás čeká Beethoven, bude to rondo ze 4. klavírního koncertu, pak se ještě k baroku vrátíme třeba také s tvorbou Claudia Monteverdiho nebo Henryho Persla, ale kromě toho nás čeká třeba i hudba Zdeňka Fibicha nebo Žána Sibelia, také Musorgského obrázky z výstavy, či jedna z písní Joaquina Rossiniho. To vše vám nabídneme už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

Je 16 minut po 11. Posloucháte Radio Klasik Praha. Toto bylo rondo z Beethovenova 4. klavírního koncertu G-dur, jak ho natočil pianista Salim Aškar, vyhlášený interpret Beethovenovy hudby s NDR Sinfonieorchestrem z Německa pod taktovkou dirigenta Ivra Boltna. Patříte-li k milovníkům klasicistních klavírních koncertů, určitě si v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu poslechněte zítra po 20. hodině tady na Klasik Praha nahrávky pianisty Jana Bartoše, které budeme vysílat. Budou to dva Mozartovy klavírní koncerty. Koncert číslo 20, jak ho Jan Bartoš natočil s Českou filharmonií, a také klavírní koncert číslo 12 Wolfganga Amadea Mozarta, který Jan Bartoš natočil takzvaně A quattro s kvartetním doprovodem Doležalova kvarteta. No a dále nás čeká opět baroko, tentokrát Monteverdi a krásný milostný duet Purti Miro z Monteverdiho poslední opery Korunovace Popeye. Ačkoliv se jedná o duet dvou záporných postav, tak je to nádherná hudba, kterou nám zaspívají v rolích Popeye a Nerona mezzosopranistka Magdalena Kožená, sopranistka Anna Prohaska za doprovodu Bazilejského barokního orchestru La Cetra.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Je krátce před 11:30 a toto byla Velká brána kyjevská, působivá část z musorgského cyklu Obrázky z výstavy v původní klavírní podobě, ačkoliv tento cyklus je samozřejmě známější v orchestraci Maurice Ravela. Musorgský se nechal inspirovat výtvarnými díly svého přítele Viktora Hartmana. Je to velice slavné dílo ve formě jakéhosi obrázku.

vedoucího ronda na vracející se části je promenáda. No a my jsme teď tuto desátou část cyklu Velkou bránu kyjevskou poslouchali v podání pianisty Jana Schulmeistera, který natočil obrázky z výstavy na své album vydané loni u Suprafonu, které sklidilo velký úspěch, získalo mimo jiné také cenu časopisu BBC Music Magazine. Dále uslyšíme hudbu barokního skladatele Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, to byl rodák z Krásna v severních Čechách, působil také v ostrově nad Ohří a pak v Rašstatu a o jeho hudbě se údajně s obdivem vyjadřoval i Johann Sebastian Bach. No a soubor Muzika Antiqua Praha, ten natočil jeho skladbu O Crux Venerabilis na album, které bylo natočeno už v roce 1996 před 30 lety, ale vyšlo až před 3 lety v roce 2023. Je to album sestávající ze skladeb nalezených v archivu kláštera křižovníků s červenou hvězdou při kostele svatého Františka Serafínského v Praze. No a soubor Muzika Antiqua Praha tedy bude hrát pod vedením nedávno zesnulého Pavla Klikara, kterého si taky s touto nahrávkou připomeneme. Sóla budou zpívat Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michael Pospíšil.

Slyšeli jsme nahrávku legendárního souboru Muzika Antiqua Praha, založeného a vedeného Pavlem Klikarem, kterého jsme si tedy také s touto nahrávkou připomenuli. Byla to skladba O Crux Venerabilis od barokního skladatele Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. No a teď tu mám opět hudbu romantickou, Zdeněk Fibich a jeho Selanka Idyla, kterou nám v úpravě pro klarinet a klavír zahrají klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká. Ukázka z jejich společného alba, které vyšlo v roce 2024 a které obsahovalo kromě české hudby také hudbu francouzskou.

Pastorální skladbu Zdeňka Fibicha pojmenovanou Selanka Idyla nám hráli v úpravě pro klarinet a klavír klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká. Následuje teď hudba Žána Sibelia, jsou 11:45 a my si poslechneme energickou třetí větu ze Sibeliova houslového koncertu D-moll. Solo bude hrát houslistka Janine Jansen, které si pražské publikum užije v nadcházející sezóně, neboť bude v sezóně 26/27 rezidenční umělkyní České filharmonie. Na této nahrávce ji ovšem doprovodí jiný orchestr, totiž Filharmonie Oslo pod taktovkou Klause Mäkelého.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude

4 minuty před polednem na Klasik Praha dozněl tento tanec Hornpipe, který využil mezi mnoha jinými anglickými barokními skladateli i Henry Purcell ve své opeře The Fairy Queen, Královna víl, hrál nám Freiburský barokní orchestr. No a před 12. hodinou ještě píseň od Joaquina Rossiniho, kterou nám zaspívá Rolando Villazón. Ta píseň se jmenuje Lezule, což by se dalo přeložit jako vyhnanec. Pěvce doprovodí orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a bude to tedy také poslední skladba dnešního dopoledního programu.

0: písní Lezule neboli Vyhnanec od Joaquina Rossiniho v podání tenoristy Rolanda Villazona se zakončilo dnešní dopolední vysílání. Je právě 12 hodin, za chvíli uslyšíte hrát na violončelo Michaela Eriksona, který zahraje hudbu Karla Stamice. Také dojde na Smetanu, Wagnera, Mozarta, Barbra, filmovou hudbu a mnoho dalšího, ale to už bude součástí odpoledního programu tady na Rádiu Klasik Praha. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký pátek a také krásný nadcházející víkend a budu se těšit na slyšenou opět po víkendu v pondělí 3. srpna. Také vám přeji, ať ve zdraví přečkáte dnešní vysoké teploty. No a už za malý okamžik se vám tady od mikrofonu Rádia Klasik Praha přihlásí kolegyně Mirka Časarová.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme Rondo, třetí část z koncertu číslo 1 G-dur pro violončelo a orchestr od Karla Stamice. Petr Škvor řídil Sukův komorní orchestr a na violončelo hrál Mikael Eriksson. Teď je 6 minut po 12. hodině, na rádiu Klasik Praha začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Dnes máme 31. července. A je to tedy poslední den měsíci, zítra otevřeme nový měsíc, a takže prázdniny se nám lámou do druhé půlky, ale dobrá zpráva je, že těch volných dní je před námi. Alespoň pro děti ještě stále hodně. Takže to byla hudba Karla Stamice, kterou jsme otevřeli dnešní odpolední vysílání. V této hodince ještě zazní klavírní koncert Wolfganga Amadea Mozarta, houslový koncert Samuela Barbera či violončelová svita G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Teď pokračujeme klavírní tvorbou Bedřicha Smetany. Máme tu skicu ke scéně Macbeth a čarodějnice z Williama Shakespearea. Na klavír hraje Tomáš Výšek.

Poslouchali jsme skicu ke scéně Macbeth a čarodějnice z pera Bedřicha Smetany. Jedna z velkolepých autorových skladeb pro klavír, která vznikla v roce 1859 a pochází ze závěru Smetanova švédského pobytu. Na klavír hrál Tomáš Víšek. A teď tu máme hlavní téma z filmu Letka 633. Britský dobrodružný film o letcích RAF za druhé světové války. Hudbu psal Ron Goodwin a posloucháme City Light Symphony Orchestra, těleso ze švýcarského Lucernu, který řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Doznělo preludium ze svity pro violončelo číslo 1 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na violončelo hrál Jiří Bárta. A teď tu máme sbor norských námořníků z opery Bludný Holanďan Richarda Wagnera. Budeme poslouchat orchestr a sbor Národního divadla v Praze.

Ocitli jsme se v opeře Bludný Holanďan Richarda Wagnera, kam nás zavedl sbor norských námořníků. Norskými námořníky byl sbor Národního divadla v Praze, za podpory orchestru Národního divadla v Praze vše řídil Ondřej Lenárt. Teď je přesně půl jedné a před námi je klavírní koncert Wolfganga Amadea Mozarta. Klavírní koncert číslo 19 F-dur, který si poslechneme v nahrávce The Cleveland Orchestra. Na klavír hraje Mitsuko Ushida a znít bude první věta.

Dozněla úvodní věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. První větu nám zahrál Clevelandský orchestr, který řídil od klavíru Mitsuko Ushida. Za 2 minutky bude 1:15 a my vyměníme klavír za housle. Máme tu houslový koncert z roku 1939. Napsal jej americký skladatel Samuel Barber. Na housle hraje Joshua Bell, zní 3. věta a společně s Joshua Bellem Baltimorský symfonický orchestr, který řídí David Zinman.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Rok před svou předčasnou smrtí v roce 1827 ve svých 31 letech napsal Franz Schubert klavírní trio číslo 2 S dur, ze kterého jsme teď poslouchali druhou větu. Téma této druhé věty bylo často využíváno i v řadě různých filmů. Je inspirováno nápěvem švédské lidové písně Slunce zapadá. Nám hrálo trio Bohému ve složení Jan Vojtek, Matouš Pěruška a Kristýna Vocetková. Poslední skladbou před zprávami o 13. je sekirkový tanec z fantazie pro šlechtice Joaquína Rodriga.

0: Dozněl sekirkový tanec, co by třetí věta z fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga, kterou jsme poslouchali v aranži pro tipl a orchestr. Tipl je tradiční kolumbijský nástroj, druh sopránové vícestrunné kytary. Hrál na něj Juan Manuel Araque Rueda a společně s ním jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice, kterou řídil Vojtěch Spurný. Máme minutku po 13. a jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Španělské úřady odhadují, že do Ceuty za poslední den přišlo z Maroka na 49 tisíc migrantů. Pozemní hraniční přechod z Maroka do této španělské exklávy byl již uzavřen, ale migranti dál do Ceuty vcelku nerušeně pronikali přes moře, hlásí španělská média. Kvůli krizi v pátek Ceutu navštíví španělský premiér Pedro Sánchez, jehož vláda už ve čtvrtek rozhodla o vyslání vojenských a policejních posil, když nakonec vyhověla požadavku vedení města. Levicová španělská vláda zahájila od letošního 16. dubna proces legalizace 500 000 migrantů, kteří v zemi pobývají nelegálně. To okamžitě způsobilo, že počet žádostí se zdvojnásobil. K vyloučení Španělska ze schengenského prostoru volného pohybu osob vyzval italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Možnost takového kroku připustila i prezidentka Giorgia Meloniová. Itálie tak reaguje na bezprecedentní situaci, kdy do Ceuty španělské exklávy v severní Africe z Maroka během jednoho dne proniklo okolo 50 tisíc migrantů. Požadavek na vyloučení Španělska ze Schengenu později podpořila i finská ministryně vnitra Mari Rantanenová. Dvě britské stíhačky Eurofighter v noci na pátek startovaly kvůli ruským dronům na hranicích Rumunska s Ukrajinou. Rumunský vzdušný prostor však tentokrát nenarušili. Stovky policistů, uzavřené centrum a vrtulník nad trasou průvodu. Akci Prague Pride, která začne v pondělí a vyvrcholí v sobotu 8. srpna, letos doprovodí mimořádně přísná bezpečnostní opatření. Policie v Praze posílí dohled nad celým festivalem, největší síly ale nasadí během pochodu z Václavského náměstí na Střelecký ostrov. Ve věku 91 let zemřel tento pátek 31. července český divadelní a filmový režisér, pedagog a divadelní ředitel František Laurin. Zemřel v Praze v nemocnici na Homolce, kde se již delší dobu léčil se srdečními potížemi. František Laurin patřil k osobnostem, jež výrazně ovlivnili podobu českého divadla druhé poloviny 20. století, a to nejen profesionálního, ale i amatérského, k němuž choval velkou lásku. A jaké je dnes počasí, tak dalo by se to shrnout do jednoho slova, je prostě vedro. Ale pojďme být trošičku obšírní, jasno až polojasno, odpoledne a večer zejména v Čechách, ale přibývání oblačnosti a ojedinělé místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 34 až 38 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. My pokračujeme dál hudbou Benjamina Britna. Je tu fuga z jeho Průvodce mladého člověka orchestrem.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla fuga z variací a fugy na téma Henryho Purcella ze součásti Průvodce mladého člověka orchestrem Benjamina Britna. Ondrej Lenárt řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Je 7 minut po 13. hodině a nás čeká skladba Domenica Obiciho De Console il mio tormento. Budeme poslouchat živou nahrávku ze Svatováclavského hudebního festivalu v roce 2017. Zpívá Tomáš Král.

Prosím, utěš mé trápení, tak to zpíval baritonista Tomáš Král v živé nahrávce ze Svatováclavského hudebního festivalu v roce 2017, kde zněla hudba raně barokního italského skladatele a zpěváka Domenika Obíciho. S Tomášem Králem jsme slyšeli Judith Pakije na cink, trojřadá harfa Maximilian Erhard, Jan Krejča Teorba a čembalo Massimiliano Toni. Před námi je teď andaluská romance, skladba Pabla de Sarasate. Hraje Pražský komorní orchestr na housle Josef Suk.

Dozněla andaluská romance Pabla de Sarasateho. Hrál nám Pražský komorní orchestr na housle Josef Suk. A teď tu máme hudbu z populárního seriálu Hra o trůny Ramina Djawadiho. Hraje soubor Two Cellos a Londýnský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl hymnus Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho. Na varhany hrál Philip Rochefort a zpíval Choir of Trinity College Cambridge. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Svatovítské varhaní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z věhlasné španělské dílny Gerharda Krenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhaní literatury. Během desetiletních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin. Na 6. koncertu 4. srpna zazní kromě klasických zástupců varhaního repertoáru Cezara Franka nebo Josefa Kličky i světová premiéra symfonické fantazie pro varhany českého soudobého autora Miloše Boka v podání varhaníka, pedagoga a organologa Pavla Černého. To byla tedy pozvánka na úterý 4. srpna v 19 hodin do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Mezinárodní hudební festival varhaní hudby svatovítské varhaní večery. A teď tu máme sen noci svatojánské skerco, které zazní z tohoto díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Doznělo skerco ze snu noci svatojánské Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Charles Gerhardt řídil National Philharmonic Orchestra, na flétnu hrál James Galway. Další skladbou je druhá věta ze symfonie číslo 29 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídí amsterdamský barokní orchestr.

Poslouchali jsme druhou větu ze symfonie číslo 29 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr. Do 14. hodiny nám zbývá 18 minut a ještě si poslechneme houslový koncert Sergeje Prokofjeva nebo například teď čtvrtou část Vivace ze symfonie A-dur Otakara Ostrčila. Jiří Bělohlávek řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

0: Dozněla čtvrtá závěrečná věta ze symfonie A-dur Otakara Ostrčila. Toto své orchestrální dílo komponoval v letech 1903 až 1905 a my jsme slyšeli nahrávku Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který řídil Jiří Bělohlávek.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Toto je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4 000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude

0: Dozněla nám třetí věta z houslového koncertu číslo 2 G-moll Sergeje Prokofjeva. Maris Jansons řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, na housle hrál Nikolaj Znajder. Je přesně 14 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a před námi je další hodina skvělé hudby. Namátkou vyberu Antonín Dvořák, James Newton Howard a nebo Maurice Ravel. Teď pokračujeme Solvejžinou písní ze svity Peer Gynt Edvarda Grieg v úpravě pro klavírní solo. Na klavír hraje Alice Sára Ott.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla Solvejžina píseň ze svity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. V úpravě pro klavírní solo se nám představila Alice Sára Ott. Je 5:45 a nás teď čeká hudba Antonína Dvořáka. Je tu čtvrtá věta z jeho 8. symfonie G-dur. Budeme poslouchat nahrávku PKF Prague Philharmonia, kterou řídí Emmanuel Vion.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z 8. symfonie G-dur Antonína Dvořáka. Emmanuel Viom řídil PKF Prague Philharmonia a producentem nahrávky, kterou PKF vydala v roce 2021, vlastním nákladem byl držitel ceny Grammy Michael Fine. Máme čtvrt na tři a nás teď čeká téma z filmu Hunger Games Síla vzdoru. Film z roku 2014, dobrodružný film podle úspěšné knižní trilogie pro mládež spisovatelky Susan Collins. Autorem hudby je James Newton Howard a my budeme poslouchat nahrávku Filharmoniku města Prahy, které řídí Ben Palmer. Na housle hraje Esther Abrami.

0: Klasik Praha.
1: CD César Vive neboli Žij blaze císaři natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu. Úvodní část z Gloria Antonia Vivaldiho. Rinaldo Alessandrini řídil Academia Concerto Italiano a zpíval ensemble vocal regional de Champagne Ardennes. My se pomaličku blížíme k 2:30 a čeká nás hudba Maurice Ravela. Je tu jeho sonatina pro klavír, ze které si poslechneme druhou větu. Mouvement de menuet. Na klavír hraje Nicole Bóková.

Velká symfonie C-dur France Schuberta, tak to je rozměrné hudební dílo pozdního romantismu, kterému se říká, že má takzvanou nebeskou délku a ta je při běžném provedení zhruba 53 minut. My jsme z tohoto díla poslouchali třetí větu a to v nahrávce Brucknerova orchestru Linec, který řídil Martin Sieghardt. Amarilli mia bella, jedna z nejznámějších milostných písní raného baroka od Giulia Caccinyho, zpěváka, loutnisty, skladatele a jednoho z otců takzvané barokní monodie. Posloucháme nahrávku souboru Il Pomodoro a zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

O krásné dívce jménem Amaríly zpíval Jakub Josef Orlínsky, kontratenorista, a to v hudbě Giulia Caccinyho, zpěváka, loutnisty a skladatele, jednoho z otců barokní monodie. A poslouchali jsme také velmi prestižní soubor s názvem Il Pomodoro. Na Radio Klasik Praha teď zazní polonéza Adur Friderika Chopina, takzvanou vojenskou, nám zahraje Marian Kipura.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla vojenská polonéza Adur Friderika Chopina v podání Mariany Kiepury. Do 15. hodiny nám zbývá zhruba tak 12 minut, která hudba nám je ještě vyplní. Tak bude tu hudební žert Wolfganga Amadea Mozarta. Z tohoto díla si poslechneme čtvrtou část Presto. A ještě předtím árie, která dnes je velmi málo pravděpodobná, že by vám tato slova někdo řekl. Kejelidan Manina, jak zmrzlá ručička. Árie Rodolfa, která bude na Radio Klasik Praha již znít za malou chvíli.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno. Ano, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla nádherná zamilovaná arie z opery Bohéma Giacoma Pucciniho ke Gelida Manina. Rodolfem básníkem byl tenorista Jonas Kaufmann a společně s ním jsme slyšeli Prague Philharmonic Orchestra, které řídil Marco Armeliato. Poslední skladbou v této vysílací hodině před hodinou 15. pak bude čtvrtá část Presto z hudebního žertu Wolfganga Amadea Mozarta. Bohdan Varchal řídí Pražský komorní orchestr.

0: vteřinek před 15. hodinou nám dozněla čtvrtá část z hudebního žertu Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme Pražský komorní orchestr, který řídil jeho koncertní mistr Bohdan Varchal. Co nás čeká po 15. hodině, tak bude tu uherský tanec Johannesa Brahmse, klavírní koncert číslo 4 Sergeje Rachmaninova, či hudba Harona Koplenda, Edvarda Elgara, nebo také Karla Orfa. A seznámíme se také s naší novinkou týdne, což je nové album, které vydali houslista Daniel Matejča a akordeonista Martin Schulz a zaměřili se na hudbu Astora Piazzolly.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: To byl uherský tanec číslo 3, se kterým jsme otevřeli další vysílací hodinu na rádiu Klasik Praha. Hudbu Johannesa Brahmse nám interpretoval Londýnský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi. Před námi je pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je možná trochu překvapivé, že právě v České republice, v zemi polek, verbuňků a obkročáků, se dlouhodobě těší velké popularitě skladby Astora Piazzolly. Ty vycházejí z temperamentních rytmů tradičního argentinského tanga, avšak osobitým způsobem je propojují s vlivy jazzu, klasickou virtuozitou i technikami 20. století. Jisté je, že tyto kusy stále oslovují i mladou generaci českých interpretů, což dokazuje nové album Café 1930, vydané 19. června u Suprafonu. Natočili jej houslista Daniel Matejča, pro kterého se jedná už o čtvrtý suprafonský titul během 3 let, a akordeonista Martin Schulz. Oba muzikanty, kromě skvělé hráčské vybavenosti a data narození po roce 2000, spojuje třeba i úspěch v televizní soutěži Virtuoso V4+, a na řadě dalších hudebních klání. Stěžejní část alba tvoří 2 programní svity. Suite del Angel z 60. let, původně scénická hudba k divadelní hře, pojednává ve 4 částech o andělovi, který se snese do chudinské čtvrti města Buenos Aires, aby pomohl tamním těžce zkoušeným obyvatelům. Ti však nakonec anděla, jak mají ve zvyku, zabijí v boji na nože. A slavná suita Histoire de Tango, tedy dějiny tanga z 80. let, pak popisuje cestu tohoto hudebního žánru z nevěstinců přes kavárny a noční kluby až na koncertní pódia. Oba cykly jsou doplněny ještě dalšími známými Piazzollovými kusy, jako jsou například Oblivion, Zapomnění, Tantiani Prima, Před mnoha lety, nebo Esqualo, tedy Žralok. Právě Piazzollova Žraloka si poslechneme jako hudební ukázku. Hrají Martin Schulz a Daniel Matejča.

Tak to byl slavný žralok Astora Piazzolly, který nám zněl jako hudební ukázka nového alba akordeonisty Martina Schulze a houslisty Daniela Matejči. Nové album s názvem Café 1930 s hudbou Astora Piazzolly je tento týden naší novinkou. Na Radio Klasik Praha nám teď bude znít první věta z klavírního koncertu číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova. Igor Buketov řídí Islandský symfonický orchestr a na klavír hraje William Black.

0: Poslouchali jsme koncert pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll od Sergeje Rachmaninova. Toto dílo autor dokončil v roce 1926 po svém odjezdu do Ameriky. A my jsme poslouchali úvodní první větu nahrávce islandského symfonického orchestru, který je řídil Igor Buketov a na klavír hrál William Black. Za malou chvíli se dozvíte, kdo bude hostem v letní repríze pořadu Hudba v miléniu v úterý 4. srpna, kdo bude hostem Ondřeje Fischera. A pak už to bude hudba k dokumentárnímu filmu The City Aarona Copelanda.
1: Klasik Praha.
2: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle je Klasik Praha.

Vesnice v Nové Anglii, 18. století, tak se jmenovala tato hudba. Hudba, která zněla k dokumentárnímu filmu The City, což je ukázka filmové tvorby amerického skladatele Aarona Coplanda z roku 1939. Hrál nám Post Classical Ensemble, který řídil Angel Gil Ordóñez. My se pomaličku blížíme k půl čtvrté a před námi je introdukce a allegro pro smyčcové kvarteto a orchestr Edwarda Elgara. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích a solových nástrojů se chopí Hugh Maguire, Raymond Kinleyside, Kenneth Essex a Kenneth Heath.

Tak to byla introdukce a allegro pro smyčcové kvarteto a orchestr Edwarda Elgara. Akademii svatého Martina řídil Neville Mariner a kvarteto jsme pak poslouchali v obsazení Hugh Maguire, Raymond Kinleyside, Kenneth Essex a Kenneth Heath. Nám se blíží pomaličku 16. hodina, tato bude za 17 minut. Do té doby ještě si poslechneme hudbu Josefa Haydna, Petra Iliče Čajkovského, část z Carminy Burány Karla Orfa a teď už je tu čtvrtá věta Andante z koncertu číslo 11 A dur Pietra Antonia Locatelliho.

Tak to byla čtvrtá část Andante z koncertu číslo 11 A-dur pro housle, smyčce a basso continuo Pietra Antonia Locatelliho. Andrea Marcon řídil Venice Baroque Orchestra a na housle hrál Giuliano Carmignola. A my tu teď máme první část O Fortuna, štěstě na vládkyně světa ze scénické kantáty Carmina Burana Karla Orfa.

0: Tak to byla úvodní část populární Carminy Burány, scénické kantáty Karla Orffa na světské texty potulných středověkých hudebníků. Poslouchali jsme symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Gaetano Delogu, a Kinův smíšený sbor.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Přesně v 16 hodin dozněla úvodní věta ze symfonie číslo 82 C-dur Josefa Haydna. Sigiswald Kuijken řídil Orchestra of the Age of Enlightenment. Máme tu tedy 16. hodinu, začíná nám podvečerní vysílání na Radio Klasik Praha a startujeme naprosto božsky, je tu koncert H-moll pro violončelo a orchestr Antonína Dvořáka, zazní jeho první věta. Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

0: Violončelový koncert číslo 2 H-moll Antonína Dvořáka, tak to je jeho druhý pokus o violončelový koncert. Ten první sahá ještě do začátku Dvořákovy kariéry, do roku 1865. Tehdy složil violončelový koncert v tónině A-dur, ale s dílem nebyl spokojen. Měl hotový jen klavírní doprovod a do orchestrace se již nikdy nepustil a z tohoto důvodu je toto dílo neživotné. Antonín Dvořák složil tento koncert pro violončelo v závěru svého působení na konzervatoři v New Yorku, ale dílu dal dnešní podobu až po návratu do Čech, kdy výrazně rozšířil závěr a dílo složil pro violončelistu Hanuše Vyhana, jenže kvůli neshodám, které způsobily Vyhanovy návrhy na revizi koncertu, dílo nešlo do života. Koncert tedy nakonec na londýnské premiéře v roce 1896 zahrál Leo Stern a orchestr řídil sám Antonín Dvořák. Koncert měl velký úspěch a Johannes Brahms, který partituru viděl ještě před premiérou, se vzrušeně vyjádřil. Proč jsem jenom do čerta nevěděl, že je možné napsat violončelový koncert, jako je tento? Kdybych to uměl, už dávno bych nějaký napsal. Tak všichni tak nějak známe noty, ale jenom Antonín Dvořák dokázal napsat tento nádherný violončelový koncert, ze kterého jsme si poslechli první větu. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil a na violončelo hrál Tomáš Jamník. Za chviličku se dozvíte, kdo bude mým hostem v pořadu Na osobní notu v letní repríze v tuto sobotu 1. srpna a pak už tu bude hudba Bohuslava Martinu.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu Na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
16: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
17: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme píseň Justitia Sacrum, kterou napsal William Laws, což byl hudební představitel manýrismu, který působil na dvoře krále Karla I. Stuarta. Zpívala nám uznávaná francouzská altistka, která se věnuje převážně staré hudbě, ale i opeře, Lisel Richardo, a s ní jsme poslouchali soubor Ensemble Correspondance, který řídil Sebastian Dosé. Teď si představíme jednu z lásek Camille Saint-Saëns. Je to jeho Afrika, fantazie pro klavír a orchestr. Budeme poslouchat orchestr Rádia Luxemburg, který řídí Louis de Froment. Na klavír hraje Gabriel Taquino.

V roce 1888 postihla Kamíse Sáce těžká ztráta, když mu zemřela jeho matka. Byl tak v depresích, že nebyl schopen napsat žádnou rozsáhlejší skladbu, ale slíbil novou skladbu pro pianistku Marie Amy Roger Miklosovou. A bojoval s těžkou depresí a hledal útěchu ve svých oblíbených útočištích, jako byl Egypt a Alžír. Takže tam našel inspiraci pro Afriku, fantazii pro klavír a orchestr. Koncertátní skladbu, kterou nakonec složil v roce 1891 během pobytu v Egyptě. My jsme poslouchali tuto fantazii pro klavír a orchestr v podání orchestr Rádia Lucemburg, který řídil Louis de Froman a na klavír hrál Gabriel Taquino. Tenkrát na západě, tak to je nejenom krásný film, ale také skvělá hudba Ennia Morriconeho.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Už tam budem?
13: Nech toho!
12: Raději už tam bude.
13: Přestaň! Chtěl mě vedro!
14: Pohodová cesta? To chce kuře.
12: Mňam.
14: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla hudba Roberta Schumana a jeho tanec Davidovců, ze kterého jsme poslouchali první větu. Hrál nám na klavír George Lee. A protože je dnes pátek, tak je tu premiéra hudby podle kalendáře a v 19 hodin se Martina Klausová bude věnovat právě Robertu Schumanovi, který se dožil pouhých 46 let. Původně se chtěl stát klavírním virtuózem, ale pravděpodobně kvůli příliš intenzivnímu cvičení s mechanickými pomůckami si zranil pravou ruku a bylo po dráze virtuózního klavíristy. Hudební skladatel a kritik po většinu života pak trpěl těžkými psychickými problémy a pravděpodobně to byla bipolární porucha, kdy po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna strávil 2,5 roku v sanatoriu. Jeho celoživotní můzou a velkou oporou byla jeho manželka a klavíristka Klára Schumanová. Takže Robert Schumann dnes v pořadu Hudba podle kalendáře v 19 hodin. A tuto hodinku pak uzavřeme také klavírní záležitostí, a to nádhernou druhou větou z koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Tak to byla druhá věta z koncertu číslo 21 C-dur pro klavír a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Abbado řídil vídeňské filharmoniky, na klavír hrál Fridrich Kulda. My jsme se přehoupli přes 17. hodinu. V té nás čeká Felix Mendelssohn Bartholdy, Sergej Prokofjev či Michel Legrand. Pokračujeme teď italskou symfonií číslo 4 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. V podání Pražské komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem zazní první věta.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Skončila první věta Allegro Vivace ze symfonie číslo 4 A-dur, takzvané italské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. Co nás čeká v této hodině mezi 17. až 18. bude znít hudba Richarda Wagnera, hudba z opery Parsifal, bude tu také hobojový koncert Antonia Vivaldiho či úvodní část z kantáty Svatební košile Antonína Dvořáka. Teď už tu máme romanci ze symfonické svity poručí Kyže Sergeje Prokofjeva.

Poslouchali jsme romanci ze symfonické svity poručík Kyže Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídil berlínské filharmoniky a zpíval baritonista Andreas Schmidt. Léto roku 1942, tak to je film z roku 1971, jehož hudba k tomuto filmu, hudba Michela Legrana, byla oceněna Oscarem. My si ji poslechneme v podání Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, kterou vede Antonio Papano. Na klavír hraje Alexander Tarot.

0: Klasik Praha.
1: Pouhých 46 let se dožil německý romantik Robert Schumann. Hudební skladatel a kritik strávil po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna 2,5 roku v sanatoriu a jeho celoživotní muzou byla jeho manželka, klavíristka Klára. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla revoluční etída pro klavír číslo 12 C-moll Friderika Chopina. Na klavír hrála Květa Novotná. A vydáváme se do operního světa. Je tu Parsifal Richarda Wagnera. Adrien Lieper řídí Orchestra Philharmonica de Gran Canaria.

Richard Wagner byl fascinován středověkými básněmi a především legendou o svatém grálu. Rozhodující inspiraci, sám říkal, ke své nové opeře Parsifal pak získal na Velký pátek a operu dokončil v roce 1865 a operu dokončil v roce 1877 a opera Parsifal má 3 jednání a čerpá tedy ze středověkých legend. My jsme poslouchali hudbu z této opery v nahrávce Orchestra Filharmonica de Gran Canaria, kterou řídil Adrian Lieper. Je 6 minut po 17:30 a my tu máme třetí větu z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho.

Dozněla třetí věta z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ensemble 18+ a na hoboj Willem Wewerka. A my tu teď máme introdukci ke kantátě Svatební košile Antonína Dvořáka. Petr Altrichter řídí Prague Philharmonia.

Dozněla úvodní introdukce z kantáty Svatební košile Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Philharmonia, kterou řídil Petr Altrichter, a poslouchali jsme novou českou nahrávku, která byla vydána v letošním roce, zatímco natočila byla živě v Obecním domě v roce 2024 na koncertě ke 140. výročí vzniku této skladby. A teď nás čeká druhá věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a mol Friedricha von Flotou.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Překrásné R ze svity číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert. Za 6 minut tu jsou zprávy, poslední pro dnešní den, pak hudba Jaroslava Ješka, Gustava Holsta či Josefa Haydna. S touto hodinkou se rozloučíme s krcem a vyváče Alla Saltarello ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova.

0: Dozněla třetí věta ze smyčcového sextetu A-dur Nikolaje Rimského-Korsakova. Poslouchali jsme sextet ve složení Pavel Hůla, Miloš Černý, Zbyněk Paďourek, Josef Klusoň a Václav Bernášek a Michal Kaňka. Je tu 18. hodina a dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Migranti se začali hromadně vracet z Ceuty do Maroka. Lidé jsou nepřátelští, stěžují si. Do Ceuty během jediného dne přišlo okolo 60 tisíc migrantů, tvrdí v aktuální bilanci vedení města. Média zprvu informovala o stovkách navrátilců. Španělská vláda později ohlásila, že se v pátek vrátila zhruba polovina těch, kteří do Ceuty přišli. Izraelští vědci pokročili v boji s rakovinou slinivky. Izraelská fakultní nemocnice Tel Aviv Suvrasky Medical Center se stane prvním zdravotnickým centrem na světě, které začne nabírat pacienty do klinické studie experimentální léčby zaměřené na mutace genu KRAS u rakoviny slinivky břišní. Karcinom pankrátu je jednou z nejsmrtelnějších forem rakoviny, mimo jiné proto, že je nemoc často diagnostikována až v pokročilém stádiu. Rakouská policie zadržela 14-letého chlapce z Tyrolska, který plánoval teroristické útoky. Policejní jednotka na něj provedla zátah 20. července, od té doby je chlapec ve vazební věznici v Innsbrucku. Ministerstvo zahraničí v pátek opět neumožnilo novinářce deníku N Zdislavě Pokorné účast na tiskové konferenci. Šéf diplomacie Petr Macinka následně prohlásil, že jeho úřad bude pořádat i tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Deník N uvedl, že jeho redaktorka požádala o akreditaci včas a řádně. Ministerstvo jí však vstup bez vysvětlení odepřelo. V zamítavé odpovědi podle redakce chybělo zdůvodnění a obsahovalo pouze formulace připomínající dřívější veřejné útoky ministra na Deník N. Jde už o druhý podobný případ. Letos v lednu ministerstvo novinářku na tiskovou konferenci rovněž nepustilo. A syndikát novinářů v reakci na to vyzval k bojkotu tiskových konferencí ministra zahraničí. Reagoval tak na postup úřadu, který v pátek nevpustil redaktorku na tiskovou konferenci ministra. A pokud se ministerstvo neomluví a neumožní přístup na své akce všem médiím, měly by je všechny redakce působící v Česku bojkotovat. Průřez dílem jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého moderního umění, malíře Emila Fily, nabízí výstava v galerii Kodl v Praze na Národní třídě. Pro milovníky umění je mimořádnou příležitostí vidět obrazy slavného malíře, které jsou jinak schované v soukromých sbírkách. 5 desítek děl, za něž sběratelé platí miliony korun a které často ovlivnily další vývoj tuzemského malířství, je možné vidět do 21. srpna. A zítřejší počasí, polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. V Čechách během dne postupně na většině území a na Moravě ve Slezsku místy přehánky nebo bouřky. Ojediněle i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty 28 až 33 stupňů a dusno je počasí. To byly tedy dnešní poslední zprávy. Nás teď čeká tango z klavírního koncertu Jaroslava Ješka.
1: Jsme Klasik Praha.

Doznělo tango, co by druhá věta z klavírního koncertu Jaroslava Ježka. Tento klavírní koncert byl jeho absolventskou skladbou a na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfínu mu ji hrála Česká filharmonie se solistou Václavem Holzknechtem. My jsme poslouchali nahrávku Filharmonie Brno, kterou řídil Leoš Svárovský, na klavír hrál Igor Ardašev. My se teď vydáváme na Merkur, Merkur okřídlený posel, co by třetí věta z orchestrální svity Planety Gustava Holsta.

Merkur, okřídlený posel, třetí věta ze známé orchestrální svity s astrologickou tématikou z roku 1917, Planety a nejhranější dílo anglického skladatele Gustava Holsta. My jsme poslouchali živou nahrávku z Berlína z roku 2006, kdy Simon Rattle řídil berlínskou filharmonii. Před námi je teď první věta z nocturna číslo 8 G-dur Josefa Haydna.

Dozněla nám úvodní část z Nocturna číslo 8 G-dur Josefa Haydna. Hráli členové souboru Moza Fiato a Larky Budely, flétna Martin Rut, hoboj Michal Niesmann. A my pokračujeme dál. Máme tu téma z filmu Čarodějky z Eastwicku, hororová komedie s Jackem Nelsonem v hlavní roli. My budeme poslouchat The Tennis Game, a to v úpravě pro komorní obsazení, flétna, violončelo, klavír, Sara Andon, Cecilia Kahn, Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
6: Dnešní hudební kalendárium na Klasik Praha věnujeme odkazu velkého německého romantika, hudebního skladatele a také hudebního kritika Roberta Schumanna. Narodil se 8. června 1810 v německém Zwickau a dožil se pouhých 46 let, když po neúspěšném pokusu o sebevraždu skokem do Rýna a následných 2,5 letech v sanatoriu 29. července 1856 zemřel. Od jeho úmrtí si tedy letos připomínáme rovných 170 let. O tom, že byl synem knihkupce a nakladatele Augusta Schumanna, po němž zdědil nejen lásku k hudbě, ale i k literatuře a veškerým plodům ducha, stejně tak jako o tom, že mu rodiče jako nemilé dědictví zanechali i nervovou labilitu a sklon k duševní chorobě, bylo řečeno i napsáno už mnoho. Stejně tak i o jeho pohřbených nadějích na dráhu koncertního pianisty z důvodu prakticky ochrnuté pravé ruky jako důsledku nadměrného cvičení klavírní techniky i požehnání v podobě lásky, manželky a celoživotní opory v podobě klavíristky a skladatelky Kláry Víkové, později Schumannové.

Na Klasik Praha si připomínáme německého skladatele Roberta Schumanna a tři z jeho fantastických kusů opus 12 právě teď hrál klavírista Svjatoslav Richter. Připomínala jsem skladatelovu manželku Kláru Schumannovou. Ta byla nejen oddanou interpretkou jeho děl, ale také jeho celoživotní podporovatelkou. A toto inspirativní spojení skladatele a klavíristky podnítilo vznik mnoha krásných děl. Ostatně Schumannovo dílo bylo od samého počátku jeho tvorby výlučně inspirováno nejen jeho prožitky, ale i událostmi doby, a to jak společenskými, tak i těmi z jeho osobního života. Schumann v určitých obdobích svého života a především hudební tvorby preferoval některé z hudebních žánrů a forem. Tak například léta 1829 až 39 věnoval výlučně klavíru. Ostatně z roku 1837 byly i jeho fantastické kusy, z nich jsme část poslouchali před malou chvílí. Rok 1840 byl zase celý zasvěcen písním a ten následující symfonickým formám. Do roku 1842 pak spadá vznik většiny komorních děl, ať už jsou to tři smyčcová kvarteta opus 41, klavírní kvintet i klavírní kvartet, čtyři fantastické kusy pro klavírní trio a další komorní skladby. Nejzářivější z jeho orchestrálních děl je pak jarní symfonie B-dur. Ta byla dokončena v roce 1841 a my si z ní teď poslechneme třetí a čtvrtou větu, tedy scherzo a allegro animato e grazioso. Hrát budou berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Do roku 1853 zkomponoval Robert Schumann celkem 148 opusů. Vedle klavírních a varhaních skladeb napsal i rozsáhlá díla orchestrální, například symfonii číslo 3 Es-dur Rýnskou opus 97, overturu O Juliu Cezarovi opus 128 či overturu k nevěstě Mesinské. Neopomíjel ani dílo vokální. Například v roce 1848 vznikla adventní píseň pro sopránové solo, sbor a dechové nástroje, o dva roky později Requiem za Mignon a v letech 1847 až 1848 napsal také svou jedinou operu s názvem Genovéfa. K jeho pozdějším opusům patří i 5 kusů v lidovém tónu opus 102. My si teď na Klasik Praha v hudbě podle kalendáře poslechneme 3 z nich. A to v podání Carlose Durta na violončelo a Mikloše Šéna, který bude hrát na klavír.

Dnes si v hudbě podle kalendáře připomínáme německého skladatele a kritika Roberta Schumanna a vzpomínku na něj uzavřeme pro dnešek ukázkou z jeho poslední čtvrté symfonie D-moll. Tu skladatel začal skicovat v červnu 1841, tedy krátce po své první jarní symfonii. Ovšem po její prosincové nepříliš úspěšné premiéře ji o 10 let později znovu přepracoval. Svou pozornost věnoval především oběma krajním větám, které v orchestraci podstatně změnil. V této podobě, označená pak už jako symfonie číslo 4, byla provedena 30. prosince 1852 pod autorovou taktovkou v Düsseldorfu a 15. května 1854 pak na 31. hudebních slavnostech Dolního Porýní, tentokrát zařízení Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který byl nejen Schumannovým přítelem, ale také známým a uznávaným dirigentem své doby. Nám dnes třetí a čtvrtou větu z této Schumannovy symfonie číslo 4 D-moll zahraje Tonhalle Orchestra Zürich. Řídit bude David Zidmann.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Ladíte Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát skvělý maďarský trumpetista Gábor Boldocky. Boldocky po svém vítězství v nejslavnější světové trumpetové soutěži, mezinárodní soutěži Maurice Andrého v Paříži, a to v roce 1997, byl pasován na nástupce tohoto legendárního trumpetisty, považovaného mnohými za nejlepšího hráče na trubku 20. století. Svou kariéru odstartoval ve svých 20 letech právě tímto úspěchem, když ve stejném roce přidal ještě vítězství v soutěži ARD v Mnichově a o rok dříve v soutěži Pražského jara. Dnes koncertuje po celém světě a jeho životopis se pyšní koncertními sály, jako je Musikverein ve Vídni, Concertgebouw Amsterdam, Filharmonie Berlín, Theater des Champs-Élysées v Paříži anebo Palác umění v Budapešti. Byl prvním trumpetistou na světě, který byl pozván k provedení solových koncertů pro trubku na Salzburský festival. V roce 2008 získal prestižní cenu Echo Classic v kategorii Instrumentalista roku. V roce 2017 nahrál po dlouholeté úspěšné spolupráci s PKF Prague Philharmonia kompaktní disk s názvem Bohemian Rhapsody. To přináší unikátní program z hudby českých autorů 18. a 19. století na čtyři rozdílné nástroje – trubku, křídlovku, S a piccolo trubku. Boldocky se tu prezentoval nejen jako solista, ale i autor úprav většiny skladeb. Pro tuto desku si Boldocky vybral skladby období klasicismu, koncert pro hoboj D-dur Rakušana Karla Dieterse von Dietersdorfa v úpravě pro trubku, koncert S-dur pro Kornoda Kača českého skladatele Jana Jiřího Nerudy opět v úpravě pro trubku, dále introdukci téma a variace pro hoboj Slováka Jana Nepomuka Humla v úpravě pro křídlovku, S a piccolo trubku a rovněž svou vlastní úpravu pro křídlovku a orchestr koncertu pro kontrabas D-dur mechanického rodáka Jana Křtitele Vaňhala. Jako bonus je do této sestavy zařazena slavná cigánská melodie číslo 4 Antonína Dvořáka Když mne stará matka v úpravě pro křídlovku a smyčce. Doufám, že vám tedy těmito skladbami zpříjemníme dnešní večer, přeji nerušený poslech a dodávám, že Gábora Boldockého bude doprovázet už zmiňovaná PKF Prague Philharmonia, kterou řídí Soma Dinieš.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete tento pořad jako obvykle také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že dnes je s námi ve studiu vynikající především, ale nejen koncertní pěvkyně, která patří k výrazným a pozoruhodným pěveckým osobnostem naší scény, vyniká nejen sametovým hlasem s krásnou barvou, který už za chvíli uslyšíte i na mikrofon, až dočtu tento úvod, ale také svým moderním, otevřeným a kosmopolitním přístupem ke světu takzvané klasické hudby. No a je samozřejmě vyhledávanou interpretkou písní. Teď je v březnu, ji můžete slyšet naživo při několika příležitostech. 4. a 5. března ve Smetanově síni obecního domu zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech spolu se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem. Moc vítám ve studiu Rádia Klasik Praha opět po několika letech Belu Adamovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já jsem se rozhodl, že nejdřív se zeptám na věci, které zajímají mě, pak až se budu ptát na to, co zajímá posluchače, tak snad to nikoho neodradí. Já bych se nejdřív chtěl zeptat takhle na záznam, jak vy si vlastně přejete být v češtině skloňována, protože mě to vrtá už hrozně dlouho hlavou, protože vy jste s krátkým A, že jo, Adamova.
3: Jo.
2: A všichni vás skloňují, jako byste byla s dlouhým normálně s tou koncovkou ová českou.
3: Ano.
2: Ale kdyby to bylo ruské příjmení Adamova od jména Adamov, tak tím pádem by se to mělo do češtiny podle pravidel českého pravopisu, jak jsem se díval, přechylovat Adamovová, což asi nechcete.
3: No, jenomže já nejsem ruská.
2: Já vím.
3: Ale taky to příjmení není opravdové, to je pseudonym.
2: Jasně.
3: Takže já tam nemám to dlouhý A jenom protože pracuji i mezinárodně, takže jsem prostě chtěla, aby se to psalo co nejlépe všem, všude možně.
2: Dobře.
3: Takže v češtině preferuji Adamová a je to všechno správně.
2: Dobře, tak děkuji za vysvětlení. Až to bude třeba nějaký korektor řešit v publikaci významné pěvkyně 21. století, tak aby věděl, jak je to správně.
3: Ale třeba tady jako v ruštině, když to říkám, no, tak to je Adamova.
2: Ano.
3: A já prostě si myslím, že obě verze jsou správně.
2: Dobře, tak pardon, já jsem jenom chtěl v tom mít jasno. No a ten hlasový obor, vy jste tedy říkala v nějakém rozhovoru, že jste hlubší lirický mezzosoprán, ale někde občas člověk vidí i pojem altistka. Jak to teda je? Alt je taková škatulka, kterou v opeře člověk moc nevidí. To se většinou používá spíš v barokní hudbě nebo ve sborech, ale v opeře člověk alt skoro nepotká.
3: No v opeře, když už, tak už je to kontralto. A já jsem v nějaký moment říkal o sobě, že jsem kontralt, nebo kontralto, češtině se tomu říká alt, ale to bylo taky kratší rozmezí času, kdy jsem ještě zkoušel různé věci technicky a tak, ale určitě jsem mezzosoprán.
2: Dobře. No to samozřejmě souvisí tato kategorie i s výběrem repertoáru. Vy jste někde říkala, že mezi ty vaše operní role vysněné patří třeba i Carmen, už jsem viděl, že připravujete. Už je to pro nějakou konkrétní příležitost, nebo jenom tak si to zatím zkoušíte?
3: Zkouším. No a už dlouho vlastně.
2: Taky jste říkala, že byste chtěla představit nějaký svůj osobitý pohled na tu postavu, tak jak vy vlastně vnímáte Carmen?
3: Tyjo. Já to moc taky, ale moc nechci o tom mluvit ani prozrazovat. Mně spíš jako přijde, že si myslím, že osobnost, která se takto chová, takto riskantně, asi bude něčím zraněná a velmi zraněná. A já bych strašně ráda jako si pohrála s tím.
2: Tak to bude určitě souviset i s představou potom režiséra nebo režisérky.
3: Samozřejmě, ano.
2: Konkrétní inscenace, až to přijde. Taky jsem viděl, že jste zmiňovala Judith v Bartókovi v Modrovousově hradu, že to je taky role. A mě okamžitě napadlo, že to mám vlastně zafixované jako sopránovou roli v hlavě. A říkal jsem si, proč? A tam je vysoké C vlastně, že jo, v Judith. To máte?
3: Mám.
2: Jo, fakt.
3: Mám.
2: To je husté.
3: A tak já jsem, ale každá mezzosopránská měla být vysoké C, takhle. Nemám ho ještě jakože držené.
2: Jo.
3: Ale určitě tam je a tak Judith by nebylo něco, co bych dělala v příštích 5, ani možná 10 letech, uvidíme. A je to takový sen a právě, že se říká, já jsem říkala, že moc doufám, že se někdo do toho dopracuju. Ale třeba nedávno jsem slyšela rozhovor s Magdalenou Koženou, která bude brzo zpívat svou první Judith. Existuje skvělá nahrávka Brigitta Fassbender, která zpívá Judith. To, taky to vysoké C, víte, ono nemusí být krásné.
2: Jo, jasně. To je tam ten moment překvapení, že jo, když se otevřou ty páté dveře
3: ano,
2: zrovna.
3: Takže to je taky rozdíl mezi tím, jako hodně mezzosopránových rolí jako mívá, buď to jako extra C vypsaný v nějakých koloraturách, což taky tak jako jde, ale jsou dramatické mezzoprané role, které mají tu vysoké C. Existuje nahrávka Anne Sophie von Otter. Spousta mezzopranistek zpívala.
4: Myslím, že i Krista Ludwig a tak dále.
3: Je to možné, ano.
4: No já jsem si právě říkal, že třeba neznám moc basbaritonistů, kteří by měli vysoké C, že jo, asi jako když to srovnám.
3: Tak to není to
4: jako,
3: samé.
4: No, jako je to takový ekvivalent, že jo, jako o oktávu níž, ale...
3: Ale není úplně, takže ne? Stejně musí umět zpívat výš než mužské ekvivalenty.
4: Jo, jo. Dobrá, tak to mě jenom tak jako zajímalo. No a samozřejmě se dostaneme už brzy k písním, k Mahlerovi, ale vy jste říkala, Judith, to byste nespívala v nejbližších letech. Tak jak vy to máte tady s tím čekáním na role? Protože já to často slýchám od pěvců, že říkají, ještě na to nejsem zralý nebo zralá, pak jim je 40, pak si říkají tak v 60 a pak si to nezaspívají nikdy. Tak jak to vidíte vy tady to čekání na Godota repertoárového?
3: Já si myslím, že prostě no zaprvé všichni zkoušíme a čekáme na příležitosti, až nějaké přijdou z jedné strany a potom zkoušíme, jestli můžeme nebo ne, když nám přijde třeba nějaká nabídka. A jsou věci prostě, o kterých sníme a jsou věci, jo, o kterých sním, ale nevím, jestli jako jedu někde dokážu zpívat, ale je to se, napracuju k němu a zkouším to, tak možná to půjde za 5 let a možná to půjde za 15 a možná to nepůjde nikdy a to taky musí být OK.
4: Rozumím.
3: Hudby je dost, kterou můžu zpívat i teď.
4: Například Mahlerovy písně, pojďme si pustit první hudební ukázku, což bude tedy píseň z cyklu písně Potulného tovaryše, nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeitmach. Nahrávka byla pořízena v Betlémské kapli v loňském roce 2025. Hraje Socher pod taktovkou německého dirigenta Gregora Mayerhofera a mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu je mezzosopranistka Bela Adamová, která tedy zaspívá solový part.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu. Dnes ve studiu Rádia Klasik Praha je s námi mezzosopranistka Bela Adamová. V jejímž podání jsme teď vyslechli jednu z Mahlerových písní Potulného tovaryše. Píseň nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeitmach. Nahrávka spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Gregorem Mayrhofrem. Mahlerovy písně, jak jsem už zmiňoval, tedy budete zpívat i v březnu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem ve Smetanově síni. Bude to slavný cyklus Kindertotenlieder, tedy písně o mrtvých dětech. Čím vás vlastně oslovuje právě Mahler, protože o vás známo, že to je samozřejmě váš jaksi srdeční autor, tak čím je vám Mahlerův hudební jazyk blízký?
1: To je tolik. Za prvé, já mám strašně rád obecně tu hudbu z toho přelomu toho století 19. až 20. A strašně mě to baví, že OK, je to vlastně samozřejmě pořád ještě romantická hudba a vlastně skoro nepoužívá žádné prvky a tonality a tak, ale slyšíme tam tu dávku ironie, není to, já nemám ráda, když se Mahler třeba interpretuje příliš sentimentálně a pateticky, mám ráda právě, když v tom slyšíme ty edges, jak se řekne, nějaký ty hrany. Mm-hmm. A hlavně je to pro mě skladatel, který psal nesmírně upřímně, on mě prostě dokáže dovést do slz. Ale ne protože se hraje s mýma city, ale protože něco řekne opravdu něco hlubokého tím, co napsal. Taky používal skvělé texty, často třeba od Rückerta, který napsal texty na Kindertotenlieder, písně o mrtvých dětech, ale i Rückertovy písně. A já jsem asi první symfonie, co jsem kdy slyšela naživo, byla jeho 7. tady v Praze, na Dvořákově Praze, když mi bylo asi 16 let. A měla jsem skvělý učitel hudby tehdy ve škole, který nás k tomu strašně dobře připravil. Tak bylo to taky tím. Zbožňuji jeho, jak používá barvy. Prostě je to překvapující, ta hudba taky.
0: Je to v něčem vlastně trošku takové myšlení 21. století, takové postmoderní, ty jeho koláže a ta ironie a to, ano. Jak s tímhle tím pracuje, že jo? Zároveň je to romantická hudba, takže určitě. Pro posluchače příjemná, tak je to zvláštní. A myslím, že teď je velký takový boom Mahlera, že i orchestry neustále pořád hrají Mahlera.
1: Pořád, ano.
0: Všech různých zahajovacích koncertech a všech možných příležitostech. I třeba v prostoru, kde je to trochu malé na Mahlera, ale taky se to stává. Já jsem třeba teda slyšel symfonii tisíců ve Smetanově síni a to už mi přišlo, že se tam jako opravdu nevejde.
1: Ale... S Fokem nebo s Českou?
0: To bylo s Fokem, no. To bylo s
1: tam
0: Fokem.
1: Jsem u toho taky byla.
0: No to je vlastně pravda, no.
1: Ale jo, tam to bylo náročné.
0: No.
1: My jsme neměli kam dát, vlastně dětský sbor jsme to úplně nevyřešili, že jo.
0: Já vím, já jsem se
1: balkoně.
0: Bál, že spadne pan dirigent.
1: My jsme se taky báli trošičku. No, ale zvládlo to skvěle.
0: No, vy tedy budete zpívat písně o mrtvých dětech, to je samozřejmě velice závažné téma, jak se vám s tak těžkým tématem pracuje, protože vím, že vy jste známa svým hlubokým interpretačním prožitkem, tak to musí být docela intenzivní si takový cyklus prožít do hloubky.
1: Já si to nemůžu úplně dovolit vlastně, když to zpívám, protože pokaždé, když jsem na zkoušce nějaké, nebo když to zkouším sama, si ještě hlouběji uvědomím, co říkám, tak se skoro rozbrečím. A je strašně těžké se držet taky na uzdě. No, to pro mě generálně, ale hlavně, když jsou to takovéhle opravdu hluboké věci. A no, je to velká výzva, musím říct. Hlavně protože u nás v rodině byly nějaká úmrtí dětí, ještě než jsem se narodila já, ale vlastně o tom slýchám potom od těch bývalých nebo od jejich rodičů, takže já jsem viděla, jak to ty rodiče prožívali tu smrt toho svého dítěte u nás v rodině. A i když jako už je třeba 30 let potom, pokaždé, když se o tom trošku i bavíme, tak oni se to o tom taky nedokáží bavit. No, takže tohle téma je mi z téhle stránky taky velmi blízké, ale taky si myslím, že teď žijeme ve světě, kdy je kolem nás spoustu válek, spoustu lidí trpí, spoustu rodičů ztrácí své děti. A takže si bohužel myslím, že je to velmi nadčasové, nebo ne nadčasové, jak se řekne, relevantní i dnes.
0: Máte z toho spíš tedy nějaké, řekněme, pocity katarze, než deprese z toho cyklu, třeba když to potom dospíváte?
1: To, jak je to napsané, ano. Protože vlastně Mahler ten cyklus nezakončí nějakou beznadějí.
0: Tam vlastně ta pointa, jestli si to pamatuju správně, je, že vlastně láska je silnější než smrt nebo něco v tom
1: smyslu.
0: Ano,
1: a že se uvidíme v tom dalším světě, v tom dalším životě, že budeme zase spolu.
0: Co Alma Mahlerová, její písně jste taky zpívala, autorka tedy 17 písní, které všechny napsala před Gustavem Mahlerem. Já jsem někde četl nedávno na internetu, to mě pobavilo, označení Yoko Ono klasické hudby. Ale...
1: to je skvělý, pardon, to je hodně vtipný.
0: Nicméně, jak tedy pohlížíte na její tvorbu, taky je vám blízká?
1: Já jsem do toho byla nějak hozená, protože zpívám hodně Gustava Mahlera, tak mě najednou začali zvát lidi automaticky i na Almu Mahler. A poprvé jsem její písně zpívala, když jsem byla v Tanglewoodu jako akademistka před 2 lety. A já jsem byla taková, protože když jsem četla a to biografie o Gustavově, tak ona jako v tom nevychází úplně příjemně. A já jsem byla spíš vůči velmi kritická a možná ne úplně férově. Možná to byla moje vnitřní sexismus taky nějaký se v tom prokázal, ale poslední, tuto sezonu nebo loni jsem zpívala 2x s orchestrem její písně a zpívala jsem jich už 9 celkem z těch 17 a musím říct, že na to, jak byla mladá, jsou ty písně opravdu výborné. A i když okay, ona je sama neorchestrovala, to jsou aranže jiných skladatelů, tak vlastně ty písně, jak jsou napsané, jsou velmi blízké textům, které se vybírala. Vybírala si dobré texty, jsou velmi atmosférické, nejsou stejné jako Gustavovy písně. A hodně z nich napsala během času, když studovala s Semlinským. Takže vlastně nebyly ani natolik ovlivněny Gustavem samotným.
0: Já právě o tom uvažuji, že ta píseň vlastně je taková hrozně vhodná vstupní brána do světa klasické hudby pro člověka, který třeba ji běžně neposlouchá, protože i populární hudba jsou písně vlastně, takže ten formát je pořád stejný, takže vlastně je docela jednoduché skrz ty písně podle mě do toho proniknout.
1: Já bych to taky řekla a já to taky takto vidím, ale myslím si, že publikum s námi často nesouhlasí, protože často publikum klasické hudby má předsevzetí proti jako prvnímu zpěvu. Jako to slýchávám strašně často. A často lidi, co chodí na operu třeba, potom nechodí na koncerty a potom neuslyší ty písně. Takže ta intersection, jak se říká česky.
0: Křižovatka.
1: Ta křižovatka tam prostě moc jako úplně nefunguje.
0: A taky, průsečík takové, ano.
1: Děkuji. No a taky už moc jako není mladší, kde se zvykla číst básně, interpretovat je a tak. Takže já se taky myslím, že je to vlastně tím, že máme to slovo a jsme víc zvyklí na to číst, než poslouchat klasickou hudbu, že by to mělo být jako skvělý způsob, jak proniknout do klasické hudby. Já doufám, že tomu ještě může nějak pomoct v budoucnu, ale zatím mi to přijde složité pro některé lidi.
0: Tak pokud jste se zatím pro uměleckou píseň nenadchli, tak se můžete nadchnout třeba 4. a 5. března ve Smetanově síni. Bude to tedy koncert s Tomášem Netopilem a pražskými symfoniky, kde Bela Adamová, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech. A s Tomášem Netopilem mimochodem to samozřejmě není vaše první spolupráce. Vy jste se tedy setkali na Kroměřížské hudební akademii, jestli to říkám správně, a už jste vystupovali třeba i v rámci souboru Collegium Coloredo, který je spojen s Kroměřížskou hudební akademií a s Kroměřížským archivem. To bude taky v této sezóně nějaké vystoupení s Collegium Coloredo, nebo tam vy nebudete
1: figurovat? Ne, to už tam už ne.
0: Jo,
1: takže... Já jsem s nima zpívala 2x, jakože 2 projekty. Jedno to bylo v roce 2021, myslím. A teď potom loni v 25. roce jsme taky měli tak 4 koncerty spolu.
0: Já jsem se právě díval, že oni budou mít taky v rámci komorní řady Foku teda letos vystoupení, ale to tedy nebude s vámi. No, každopádně skrz tu starou hudbu udělám oslý můstek k další nahrávce, což bude právě barokní hudba, část z Handlova oratoria Mesiáš, arie Behold a Virgin Shall Conceive, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion, kterou nám zaspívá Bela Adamová za doprovodu Litevského komorního orchestru.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla arie z Händlova Mesiáše, kterou nám Bela Adamová, jež je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívala za doprovodu Litevského komorního orchestru. Blíží se jaro, logicky tedy i Velikonoce. Mesiáše nemáte žádného letos?
1: Bohužel, ale kdo ví, možná přijde záskok nějaký.
0: Rozumím. No a když jsem vás teď slyšel s Litevským komorním orchestrem v březnu, zase taky vystoupíte s antwerpskými symfoniky a máte tedy i různá zahraniční vystoupení, tak si vlastně říkám, jestli se tady už v té Praze necítíte stísněně trošku s tím vaším světoběžnictvím bytostným. Máte třeba pocit, že to tady, abych nebyl tady příliš pesimistický, ale že tady ta zdejší kulturní scéna má perspektivu?
1: Určitě jsme na tom. Já si myslím, že jsme na tom docela dobře vlastně.
0: Jo.
1: A jsem strašně ráda, že jsem tady. Hmm. A jsem taky moc ráda, že si zajedu někam ven a můžu, jak se řekne, nasáknout? Můžu nasát nějakou inspiraci tam a nějaké nové zážitky a nové lidi a nové ansámbly, ale my máme v Praze, kolik máme orchestrů v Praze? 4? Je jich hodně a to není normální. My tady máme velmi, velmi, velmi živý, velmi bohatý kulturní život. Máme tady překrásné festivaly, jako je Dvořákova Praha a Pražské jaro. Pokud budu jmenovat velké festivaly, pak máme menší festivaly, jako je Music is Věčná naděje. Teďko na někoho určitě zapomenu a moc se omlouvám, ale máme tady spoustu lidí, kterým strašně záleží na kultuře a dělají všechno pro to, aby mohla dál žít a dál žít bohatým způsobem. A i když na to možná třeba nemají tolik financí, jako mají v zahraničí. A musím vzdát velké díky každému organizátorovi, každému pořadatelovi, který do toho jde a drží naši kulturní život takhle naživo.
0: Tak uvidíme, co nám přinese teď několik dalších let, co se týče tady české kultury. A ještě jsem vám chtěl říct vlastně, že bych vás strašně rád někdy slyšel zpívat ten jazz, protože si myslím, že to by bylo skvělé. Vy jste to někde říkala, že jste se původně chtěla věnovat právě tomuto žánru, tak snad na to někdy v brzku dojde.
1: V příštím roce na to dojde, ale jo, nesmím ještě nic prozradit.
0: Mm-hmm.
1: Ale na to se strašně moc těším. Oslovil mě jeden pořadatel a je to takový vlastně vysněný program, si můžu postavit.
0: No na to se moc těším. A umíte takhle snadno přepínat hlasově mezi klasikou a mezi tím, řekněme, civilním zpěvem na ten mikrofon, protože to ne každému úplně jde?
1: Ano, jde mi to, protože mi na tom vždycky záleželo, ale taky i když jsem studovala celou dobu klasickou hru, tak já mám vystudovanou i improvizaci. A v improvizaci často tento styl zpěvu taky používám, což můžete uslyšet v Ostravě.
0: Ano, ano, k tomu se brzy dostaneme.
1: Ne, já se k tomu dostávám teď, protože vlastně já jsem tento víkend byla v Německu a zkoušeli jsme s mým klavíristem zase náš program, kde právě občas improvizujeme mezi klasickými písněmi a tam jsem se zase před pár dny přesvědčila o tom, že fakt mi jde občas zaspívat trošku něco jazzový a hned z toho přepnout do Mahlera třeba.
0: Tak to bude v pondělí 16. března v Ostravě v rámci sezony Janáčkovy filharmonie. Bude to v kině Vesmír, ve kterém tedy teď Janáčkova filharmonie provizorně sídlí, takže do Vesmíru si můžete zajít na tento program, což budou vlastně písně z toho alba There is Home, ano, které jste natočili s klavíristou Michaelem Gessem, které vyšlo v roce 2023. No a z něj si teď poslechneme improvizaci na báseň What the Angels Left od americké básnířky Mary Howe.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnes s námi ve studiu je mezzosopranistka Bela Adamová, která vystoupí v Ostravě v pondělí 16. března s programem There is Home s klavíristou Michaelem Gessem. Budou to tedy písně z jejich stejnojmenného alba, ze kterého jsme teď slyšeli improvizaci na báseň What the Angels Left od básnířky Mary Howe. To mě vlastně zajímá, vy už jste říkala před chvílí, že dnes už třeba taky tolik mladí lidé nečtou poezii, tak mě zajímá, jak vy to máte s poezií. Předpokládám, že si asi vybíráte sama ty básně, na které improvizujete, tak co třeba tak čtete?
1: Poslední dobou méně, bohužel, protože mám takové období a už se z toho začínám uvědomovat, že víc interpretuju, než tvořím a něco s tím musím dělat, ale já jsem, když jsem byla ve škole, když jsem dělala maturitu, tak jsem strašně chtěla rozumět těm básním a četla jsem je a líbilo se mi to, ale vůbec jsem to nechápala, ale strašně jsem se vždycky snažila a nešlo mi to. A vlastně skrze píseň a skrze klasickou hudbu jsem si našla cestu opravdu k tomu rozumět poezii lépe, protože s ní strávím fakt jako každý den. A to štěstí je, že když interpretujete dobré písně,

0: Autor jejich knih a její tvorba mě opravdu oslovila tím, že ona může z úplně banálních témat se skupit slova takovým způsobem, že vás nějakým způsobem možná podobně jako Mahler, není to sentimentální, ale dostane do vás to svou totální upřímností a otevřeností.
1: To je pro tu americkou poezii vůbec typické, že jo? Emily Dickinson, Robert Frost a další, že to je vlastně hrozně jednoduché, ale přitom to má strašnou sílu. No. Takže poezie už si nachází i takové moderní cesty, jak se dostávat ke čtenářům jako inboxy, to je pěkné. No a ve kterých jazycích takhle jste schopná třeba improvizovat? No, jako samozřejmě v angličtině, ale třeba kdybyste měla německou báseň nebo v nějakém jiném jazyce. Šlo by vám to podobně?
0: Určitě dělám to pořád. Německy, francouzsky, anglicky, rusky, česky. To jsou ty jazyky, kterými mluvím, no tak asi.
1: No, protože to člověk musí ten jazyk ovládat dobře, aby tam i přízvuky, že jo, zpíval správně a tak.
0: Ano, ale taky, kdyby se mi velmi líbila nějaká báseň, tak se dokážu naučit jí vyslovit správně, ale nebude to úplně natolik autentické, jako kdybych ten jazyk úplně uměl, no.
1: Chápu, chápu. No, v Ostravě tedy kromě toho, že zazní ty vypsané písně osvědčených autorů, tak je tam avizovaná i právě improvizace. To vybíráte zase nějaké nové texty, nebo ty zůstávají pořád stejné a jenom k ním přistoupíte vždycky trošku jinak?
0: Ty zůstávají stejné, protože oni jsou taky velmi velkou částí té dramaturgie. Každý text byl vybrán velmi opatrně k tomu, aby nějak vedl dál k tomu, co bude potom třeba. No, nebudu vás s tím teďkon zatěžovat těmi detaily, ale vlastně, když to děláme zase a zase a zase, máme možná nějaký podobný strukturální nebo přístup ke každé písni, protože ta báseň samotná už svým způsobem už je nějaká kompozice. Já vlastně nemůžu říct s tím, že spíš bych řekla, že interpretuju ty básně, které mám před sebou. I když nemáme psané žádné melodie, žádné harmonické struktury, nic, ale občas my s Michaelem víme tak trošku, jakou roli kdo má, kdo co hraje, ale ne, že bychom se o tom jako předem domluvili, jenom prostě se to často tak podobně stane. Takže budou všechny písně nebo improvizace, které lidi, posluchači uslyší v Ostravě, budou úplně nové, úplně spontánní, ne předem vymyšlené.
1: No a vy s Michaelem Gessem tedy vystoupíte v březnu i tady v Praze, ano. 19.3. v Anežském klášteře, kde provedete možná tedy úplně nejznámější písňový cyklus ze všech Schubertovů Zimní cestu. Jak se přistupuje vlastně k takovému strašně známému dílu, které určitě znáte z interpretace spousty zpěváků, aby to člověk pojal nějak po svém?
0: Tím, že se koukám na ten text a tím, že to filtruju vlastně svými prožitky, mými zkušenostmi zlomeného srdce. A snažím se, když něco interpretuju, neposlouchat nahrávky. Ráda je poslouchám předtím, nebo když se inspiruju, ale snažím se je neposlouchat, koukám se na to, co napsal Schubert na papíře, co napsal básník na papíře ze slova a být co nejvíc upřímná tím, co zpívám.
1: Tak pojďme si poslechnout tedy nahrávku jedné z těchto Schubertových písní. Píseň Frühlingstraum, neboli Sen o jaru, to je v tomto ročním období tedy velmi příhodné. Z Schubertova cyklu Zimní cesta, což je verze za doprovodu smyčcového kvarteta. Na nahrávce z Bratislavy vás tedy doprovodí Škampa kvartet. To musí být vlastně docela těžké s tím kvartetem se skoordinovat v těch písních, ne? Protože to asi není úplně tak snadné jako s klavíristou, který na vás reaguje mnohem pružněji, ale
0: přesně
1: u toho kvarteta to musí vyžadovat víc zkoušek, nebo?
0: Ano, je to náročnější a taky tehdy to bylo se Škampovým kvartetem naše první spolupráce vlastně, ale přistoupili jsme k tomu docela zodpovědně, měli jsme těch zkoušek více a s tím je ta spolupráce skvělá, ale samozřejmě není to ten jeden člověk, který s vámi, kterého třeba Michaela už znám 10 let, s ním už umíme spolu dýchat. A se Škampovým kvartetem jsme na to zatím jenom přicházeli, ale od té doby jsme spolupracovali vícekrát a je to s nima radost taky vytvořit.
1: Tak pojďme si poslechnout tento Sen o jaru France Schuberta z cyklu Zimní cesta v podání Škampa kvartetu a mezzosopranistky Belly Adamové, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Poslouchali jsme Schubertovu píseň Frühlingstraum z cyklu Zimní cesta. Zpívala Bela Adamová, doprovázená Škampa kvartetem, nahrávka z festivalu Konvergencie v Bratislavě z roku 2024. A Bela Adamová je teď s námi ve studiu. Pořad už se tedy zvolna chýlí ke konci, abychom ještě zmínili něco, co vás čeká v nejbližších měsících. S Pražskými symfoniky a Tomášem Netopilem ještě taky budete v evropské premiéře uvádět první verzi opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinů. Tam budete zpívat Panu Marii. Jaká ano. je to role? Je to velká zodpovědnost zpívat světici?
1: O tom jsem ještě takhle moc nepřemýšlela. Já se na tu roli hlavně moc těším. Je to krásná hudba, je to krásně napsaný pro ten hlas. Je to docela hodně se opakující, taková trošku partie.
0: V jakém smyslu opakující?
1: Jakože se často opakuje to samé.
0: Jo.
1: Ještě jsem tak do hloubky do toho nešla, abych vám o tom řekla toho více.
0: Já jsem se právě díval, že basista Pavel Švinger bude zpívat Syna Božího, takže vlastně budete hrát matku Pavla Švingera, což je hezké.
1: No to se moc zprniskám stává pořád.
0: Já, už jste hrála nějaké matky? Nebo
1: ne,
0: nějaké
1: naštěstí postavy? Ne, zatím ne. Tak poprvé, no.
0: No, závěrem dnešního pořadu ještě uslyšíme jednu píseň takového odlehčenějšího, veselejšího charakteru, aspoň myslím, protože neumím německy, ale když jsem ji poslouchal, přišla mi taková docela veselá.
1: Je bittersweet,
0: hořkosladká, rozumím, ano. Napsal ji tedy Štefan Volpe a jmenuje se Ansprache einer Bardame, což je tedy proslov barmanky, jestli ano. To překládám správně, tak o čem to je?
1: To je báseň Ericha Kästnera, který tuto báseň napsal po první světové válce, kdy hodně lidí v Německu samozřejmě přišlo o všechno možné. A ta barmenka podle té básně, jak rozumíme podle jejího monologu, během kterého se stává víc a víc opilá, i když je to barmenku teda.
0: A to má 2 minuty a půl, asi ta píseň to stihne za takovou
1: to dobu. Velmi rychle stihne. A ona se propadá, často od ní slyšíme nějaké vzpomínky na něco traumatického, nebo že říká, že měla nějaký sny a ty nevyšly. A můj táta, ten byl gráf, ale já nic. A ona teďka tam stojí a má nějakého blbýho boyfrienda, který se jí ani nelíbí, který ani nebaví. Takže je to takový pojatý s humorem, ale vlastně je to o člověku, který má velmi smutný osud.
0: Tak já teď nevím, jestli je to vhodná píseň na závěr, ale jestli je to s humorem, tak si myslím, že to snad projde. Tak pojďme se dnes rozloučit touto písní Štefana Volpeho Ansprache einer Bardame, kterou nám zaspívá Bela Adamová, na klavíry doprovodí Malte Schäfer. Tak já jsem moc rád, že jste byla dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Rád jsem vás viděl. Děkuji za příjemné povídání a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a za krásný rozhovor.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.